0: Ričnikovo-šrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovo-šrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Hit Radio. Hit Radio.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi bez nich gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepovědomí.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: Krásné čtvrteční ráno, je 6 hodin a jsou to první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Ministerstvo životního prostředí schválilo prvních 860 žádostí o bezúročné úvěry z programu Nová zelená úsporám. O státní půjčku na renovaci bydlení projevily za 2 měsíce zájem už 2000 domácností, které dohromady chtějí víc než 5 miliard korun. Banky a stavební spořitelny začnou konkrétní žádosti schvalovat nejpozději od začátku listopadu. Dva další lidé ve Frankfurtu nad Mohanem se léčí s takzvanou letištní malárií, potvrdil v úterý místní zdravotní úřad. Noví pacienti nepracují na letišti ani necestovali do tropických zemí. Podle hygieniku jde o mimořádně ojedinělý případ, způsobený zřejmě leteckou dopravou, zavlečenými nakaženými komáry. A pojďme také na sport. Fotbalisté Sparty vstoupili do Evropské ligy vítězně. V utkání prvního kola ligové fáze v Jerevanu porazili Ararat Arménia 4-1. V prvním poločase během 2 minut dvakrát skóroval norský stoper Tobias Gudal. Po přestávce zvýšil vedení Jon Mercado. Za domácí snížil Bruno Wilsen. Zisk první 3 bodů do tabulky 36 týmů ještě spečetil spartianský Patrik Vidra. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: Rekonstrukce a přestavba budovy Smíchovského nádraží by mohla začít v roce 2029 a trvat 2 roky. Záměr zahrnuje i výstavbu nového křídla s obchody, toaletami nebo úschovnou. Na Smíchově teď probíhá rekonstrukce železniční stanice. Ta má být hotová za 2 roky. Magistrát pak plánuje v koordinaci se správou železnic nad nádražím vybudovat autobusový terminál. Ráno ubývání mraku, nejnižší teploty kolem 12 stupňů, v průběhu dne pak oblačno, polojasno a výjimečně přehánky, teploty kolem 20 stupňů a mírný vítr. Z Prahy Lucia Daňková.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádio.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Filipem. Snídaně
1: šampionů. No je to tak, je to tak. Asi to nebude měnit, ne, ten otvírák. Asi to necháme, je vždycky výborný. To tam prostě dám na pusu normálně. Tak krásné ráno, začíná snídaně šampionů, 6.03, Michale, Jasmin a Filip, hezké ráno.
2: Krásný ráno. Připomínáme, že i dneska se někdo z vás může vyhrát 5000 korun, a to už v 7.10, takže se utíkejte registrovat přes web Hit Radio do soutěže, kdo pak to zvoní, jelikož pořád máte čas.
1: Pořád máte čas a třeba zazvoníme dneska, budeme čekat u vás před domem. Nicméně, já když jsem tady projížděl vysílání až do 9 hodin, co se týká playlistu, tak musím teda veřejně takhle pochválit naši hudební manažerku Lenku Drazdíkovou. Hele, normálně nevím, jak se to stalo, ale dneska ten playlist je teda jako echt dobrý, jo?
2: Dneska.
1: Echt dobrý.
2: Jindy
1: echt,
2: jako, taky.
1: Ne, ale jako taky, teda... ale dneska a začínáme s Queenama. Hele, the show must go on. Hezké čtvrteční ráno.

0: se Freddy loučil se životem a my jsme tím přivítali vás u čtvrteční snídaně šampionů. The show must go on. Hit Radio a Queenie v 6.07.
1: Zajímalo by mě, jaký jste měli všichni ráno, jak se cítíte v tuhle chvíli, protože já jsem měla takovou příjemnou změnu, jo. Můj přítel se vrátil ve 4.30 z premiéry Zrádců.
0: A něco bylo.
1: Z premiéry nový řady Zrádců. Zrovna, když mi vlastně zvonil budík do rádia. A mě vám to tak nabilo, protože já tam vždycky, jak on spížil, tak já nerozsvěci moc, chodím tam po špičkách, jsem strašně potichu a najednou jsme se mohli normálně bavit, říct si ty dojmy z té nové série a bylo to jako hrozně příjemný, takže já jsem strašně nabitá, vůbec nejsem ospalá a dělá mi to radost. Co vy tady ve studiu?
0: No tak já jsem se ve 3 ráno vrátil z Pardubice z firemky a kolik je 6, takže já jsem vlastně hlavou tak trošku ještě jakoby tam, ale překvapivě teda, baterky docela dobitý. Dobitý a myslím si, že to přijde tak po 9. hodině. Co Filip?
2: No, abych přidal ještě pracovní příběh. Já měl přijet o půlnoci domů z komentování fotbalu, jenže ve Španělsku ve Valencii hrozně pršelo, tak ten zápas se odložil, tak jsem mohl jít domů dříve, takže jsem šel spát už v 11 a jsem vysminkaný krásně. Nicméně moje předsevzetí, že budu jezdit včas, abych nemusel spěchat na silnici, se opět nevyplnilo. Přijel jsem na poslední chvíli. Kdyby byly tak 2 červený ještě, tak jsem to nestihl.
1: Ale tak řekněte mi jedno číslo, od jedný do stovky. Když si představíte, že jste baterka telefonu, tak kolik procent máte teďka v tuhle chvíli? Já jsem tak na 98.
0: Já jsem se tak trochu lek, jaký číslo po nás chceš takhle po ránu. To bych veřejně úplně, no, baterka. Tak 75, 80.
1: A chvíla?
2: Já 69 jsem nejslabší, mám padáka dneska.
1: Tak jak jste na tom, vy to nám dejte vidět. Za chvíli je tady minuta šampionů, hrajeme i pro vaše maslíčky, protože vy můžete vyhrát voucher za 5000 korun na akinu.cz, prémiový krmiva pro psy, pro kočky.
0: Dobře, takže po těch lidech chceme, Jasmin, rozumím tomu správně. Jak se jmenujete? Odkud jste? A kdybyste byli procenta baterky telefonu, tak kolik máte teďka procent?
1: Přesně, kolik máte energie v procentech?
0: Tak jsem se vymáčknul. No, ale možná dávám 60 u sebe teda radši, no. Tak nám to pošlete na 777-937-777. Teď k vám letí další muzika. Bruno Mars, Just the way you are. 6 hodin, 10 minut. Hezké čtvrteční ráno.

0: Just the way you are, Bruno Mars. 6.13, ladíte čtvrteční Hit Radio, snídaní šampionů, hezké ránko. A je tu jako tradičně minuta šampionů. My jsme se vás dneska ptali opět, jak se jmenujete, odkud jste. A taky, kdybyste byli baterka v telefonu, tak kolik máte dneska ráno procent? Kolik vám ukazuje hlava?
1: A vaše tělo, ano, jakou máte energii. Dneska vyhráváte stejně jako celý tento týden voucher na 5000 korun na akinu.cz, kde najdete pro vaše kočky nebo psy prémiový krmiva.
0: No to se vaši miláčci čtyřnohý pomějou. A tady na Filipovi bude jednu z těch SMSek, Filipe, takhle, budeš dávat pozor, jo? A jednu SMSku pak vybereš, jo? Jeden úkol.
2: Dobře, to bych mohl zvládnout i s těma 69%.
0: Tak, minuta šampionu startuje teď.
1: Lucka Tachov 100% po třech kávách.
0: Martin Hranice 20 až 30.
1: Dana Vsetín 60%.
0: Jitka Horní Lukavice měla 25, ale když nás slyší, tak 10, 85.
1: Martin Mrakov několik dnů už úsporný režim.
0: Michal Bečvy poslední 3%.
1: Marcela Bystřec má tak 80.
0: Růžena Karlovy Vary 100%, protože dneska už je malý pátek.
1: Radka Praha 82%, stejně jako její auto.
0: Zuzka Karlovy Vary asi 36, hektika nestíhám.
1: Adéla Kravaře 86%, to vstávání ve 3.20 by mělo být trestné.
0: Renča Přeštice, přijdu si jako můj telefon, co jsem nedala přes noc na nabíječku, takže 7%.
1: Andrea Jeseník 90%.
0: Ivana Velký Ořechov, já mám 100, jako každý ráno, přeci.
1: Petra z Domažlic má 100 ze 100.
0: Tak co, Fílo?
2: Tak nejvíce mi líbilo, bylo to skoro hned na začátku, někdo měl 25%, ale když nás slyší, tak měl 85%, byla to posluchačka.
1: Jitka Horní Lukavice, to je super, že to není jako opačně, že by na tom byla dobře a pak si zapne Hit Radio, tady Míša, Jasmin, Filipa, je.
2: To by mělo smůlu s cenou teda.
0: A třeba tam někdo je, kdo měl 100%, jak vole nás slyšel, řekl si, hele, hezký písniči před čestou a najednou tam slyší nás tři a konec.
1: Tak dobrý,
0: jako,
1: že ty se neozvali.
0: Tak Jitko z Horní Lukavice, my ti moc gratulujeme. Voucher na 5000 korun do akinu.cz je tvůj. No a samozřejmě děkujeme vám všem, kdo jste nám napsal. Zítra další voucher a poslední voucher tento týden pro vás. Teď je ty Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love. Hezké ráno, zítra.

0: Tohle jsou hity, tohle je Pokáč.
1: Štěstí najdeš všude, kam se podíváš.
0: Solitér na Hit Rádiu 6.22. Teď budeme mluvit na vás, kdo máte doma puberťáka. Představte si, že vašemu dítěti řeknete tak a od zítřka žádný TikTok, žádný Instagram, žádný online hry a ještě ti zatrhneme AI, tak myslím si, že vysolit na něj tohle kombo, tak v tu chvíli požádá dobrovolně o novou rodinu. Tak proč se o tom bavíme? Protože přesně takovou digitální revoluci řeší Evropská unie. Zákaz sociálních sítí a online hraní dětem mladším 13 let.
2: Jako asi to pro ně bude velký zásah vlastně, protože když si představíš děti v devadesátkách, tak to je, kdyby ti řekli, ne, nemůžeš ven, nemůžeš tady skákat gumu, nemůžeš tyhle ty věci.
0: A dneska je trest, jasně, chtěli bychom, aby ty děti šly ven, ale největší trest je, když jim sebereš telefon. No. Ale zase si říkám, není náhodou TikTok a Facebook a tady ty věci už nějak věkově omezený? Je to tak, ne?
2: Ale jde to očurat podle mě, no jako, že si tam dáš jiný rok narození.
0: Tak jako když tam jako naskroluješ ten rok, no. Takže bude spousta puberťáků narozených v roce 1987, si myslím.
2: Já bych to dělala tak, že prostě je to od 15 třeba, naskenuješ občanku nějak nebo něco, víš, nějaký jako ověření, aby se to nedalo takhle obcházet, ale kdybych byla v tom věku, tak asi mluvím jinak.
0: Asi zakázaný ovoce, co?
3: Mně napadlo jedině ještě. A to už je pozdě teď.
0: Co
3: že, když kupuje se ten telefon, no, že mobil,
0: nikdy není pozdě.
3: Tak by se prostě registroval na toho daného člověka a už by to jako nešlo předělat jen tak. Víš, koupil bys to dítěti, kolik mu je, 13, datum narození tady, prokázat a tak by to šlo.
2: To je ono.
0: Já si myslím, že je dobře, že je čas, kdy nás ještě děti v tomhle věku neposlouchají, protože už by říkali rodičům, ale mámo, prosím, si to poslouchaj za rádio, tohle teda fakt poslouchat nebudu. Za chvíli budete poslouchat Taylor Swift, když s námi zůstanete The Fate of Ophelia, taky Green Day a taky aktuální doprava. Hezké ránko.
4: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Praze v ulici Jana Želivského směrem na ohradu před Bazilejským náměstím, počítejte s omezením kvůli pracím na plynovém potrubí. No a v Praze v 6 v Liborově ulici probíhají práce na vozovce, očekávejte omezení. Počítejte se zdržením a přejeme šťastnou cestu.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City.

Radio. Dobré ránko, tak je Taylor Swift. 6.33, my jsme se tady bavili o tom, že Evropská unie řeší, že by lidem do 13 let chtěla zakázat sociální sítě, online hraní, taky umělou inteligenci. A já prohodil, že je dobře, že se o tom bavíme takhle brzo, že děti v tomhle věku ještě nejsou vzhůru, aby nám nenadávali. Tak jsou. Píše Lucie, ahoj, to vás teda děti poslouchají, právě mi usnídaně začaly ječet,

0: že tady se poslouchá a rozhodně, rozhodně nesouhlasí s žádným zákazem, no tak pardon. Tak děti, dobré ráno i vám, za chvíli do školy, no tak jsem to asi moc nevylepšil, co? Tak zdravíme i vás, děti, krásné ráno. Je tady Filip a ten pro nás všechny má nachystaný ranní update, pojďme na to.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Lidský život měl vždy jasně stanovené rozmezí. Začínal narozením a končil smrtí. Poté zbyly jen vzpomínky, fotky a nic dalšího. S příchodem AI ale už ani smrt nemusí být tak definitivní. Stále více lidí díky AI avatarům udržuje svou živou památku zemřelých, komunikuje s nimi. Pro řadu z nich je to způsob, jak se s jejich odchodem lépe vyrovnat. Muž z Tchajvanu použil záběry z robotického vysavače k prokázání manželčiny nevěry u soudu. Ten mu přiznal sice odškodnění, ale žena podala protižalobu za neoprávněné natáčení a muž pak putoval na 5 měsíců do vězení. No a pojďme na krásný příběh. Muž z britského Manchesteru překonal sám sebe a zapsal se do historie. Podařilo se mu totiž složit hned 3 Rubikovy kostky za sebou v okamžiku, kdy neustále skákal na odpružené pogotyči, čímž tedy vytvořil nový a obdivuhodný světový rekord. Tak co tomu říkáte?
0: No, říkám si, jak tě to napadne, že si řekneš, že ale udělám rekord, že budu, na čem to skákal, na tyči?
2: A na takový ty pogotyči, jak se prostě musíš odrážet, že jo?
3: Tak pogotyči je jedna věc a samotná Rubikova kostka je věc druhá. Vy jste to někdy složili, protože já ne?
0: Ne,
2: určitě ne.
0: Co vy to posloucháte?
2: Bez šance.
0: Já nikdy. Já jsem teda, zahraju si trošku na našeho Davida Jošta, který tady není. On vždycky přidává takový zajímavost, jo? No. Tak já jsem si teďka tady našel nejrychlejší složení Rubikovy kostky, polský speedcuber Theodor Zajder, s časem hádejte za jednou.
2: Já si myslím, že třeba za 5 sekund.
0: Co to je, Jasmin?
3: Za 3.
0: 2,76 sekundy.
3: To je blázen, to není člověk.
0: Já bych potřeboval třeba 2,76 dní, jako jo. A myslím, si,
2: roku,
0: že,
2: možná,
0: myslím si, že ani to by neprošlo. Please don't go. W. Další parádní muzika pro vás na Hit Radio. Hezké ráno.

0: The Dead Dance na Hit Rádiu v 6.42.
1: Jeden zvonek, jeden z vás a 30 sekund.
2: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Tak přesně o tomhle je naše, vaše soutěž. Kdo pak to zvoní, protože jakmile v éteru v 7 hodin 10 minut, což už je zanedlouho, uslyšíte zvonek, tak se běžte podívat před dům nebo vykoukněte z okna, jestli tam náhodou někdo nestojí a nemává v ruce nějakýma penězma.
3: Do 30 sekund naší hlídku případně pozdravte, pokud ji uvidíte. V 7.10 to zase vypukne a vy pořád máte čas se registrovat, protože my sami vlastně nevíme, kam ta naše hlídka pojede a jak to celý dopadne.
0: No a jak to dopadlo včera? Včera to dopadlo dobře. Jarka byla připravená a pozdravila naši hlídku. My spouštíme zvonek a odpočet právě teď. A vy, kdo jste registrovaní, máte už necelou půl minuty na to, abyste se šli podívat ven, jestli tam náhodou nestojí dívka s 5000-ovkou.
4: Aha, někdo kouká z balkona.
0: Kouká? Je tam, je tam.
4: Kona.
0: Tak ať zamává aspoň, nebo něco.
4: Ať
0: běží.
4: Pobíž toho, nebo to stěnem. Dobrý den.
5: Jo, je to tam, je to tam.
4: Tady máte telefon. Dobrý den.
0: Dobré ráno.
5: Kdo tam?
4: Dobré ráno. Tady Jarka u telefonu a my máme neskutečnou radost, hlídáme to každý den a ten mi vždycky říká, prosím tě, máme, my jsme v takovým prdelákovi světě, nebudeš ještě vyhrát. A já se omlouvám, ale jako mě tady natáčí, já jsem ještě v pyžamu. Jo, bohužel, jako akorát jsem šla budit syna.
5: Ježiš, to je krásný, tak to máme radost i za vás. Moc vám gratulujeme.
4: Taky moc děkuju, děkuju.
5: A to se mi líbí, takhle v pyžamu, přepadovka, tak to jsme přesně chtěli.
0: Já nevím, že se neoblíknete, když vám přijde na návštěvu pan Masaryk, jako jo, hele, Masaryk doručen, dalšího pro vás budeme mít, tak bylo řečeno, v 7.10, ale hlavně příští pátek, poslední den soutěže. 50 tisíc korun! 50 tisíc pro někoho z vás, kdo budete registrovaní na webu hitradio.cz a v 7 hodin 10 minut nám přijdete otevřít, protože tenhle balík peněz vám dovezeme tady Miss Jasmin.
6: Je to tak.
0: Tak registrace na webu hitradio.cz a v 7.10 zvoníme.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
7: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně. V Praze na jižní spojce u Záběhlic ve směru na Barandov došlo k nehodě, kolona má přes 7 kilometrů. No a v Praze 5 v Radlické ulici směrem z centra za křižovatkou s ulicí k vodojemu probíhají práce na vozovce. Očekávejte omezení provozu.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Eva Farná a Mirai. Vzpomeneš si, tohle Hit Radio v 6.56 a já bych chtěl říct, že Jasmin tady použila zbraň hromadného ničení, rozsvítila naplno zářivky teda a to je teda, to vám řeknu. Vypadá to tady zase jako když skončí maturák a pak už tam jsou tady jenom ty ožralci.
1: A tak jindy tady jsme jak Moskomorové.
0: A rozsvítí se ples, že jo, rozsvítí se ten sál. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tak já vám chci říct jenom, kdo nás teďka posloucháte a jste třeba menšího vzrůstu, tak na Floridě vás teďka možná čeká největší ponížení vašeho dospěláckého života, jo, protože tam mají nový zákon. Kdo měříte pod 157 cm, tak musíte do autosedačky.
0: Bavíš o vejšce.
1: No jo.
0: Rozumím, no takže počkej, pod 157 čísel musíš mít autosedačku, ale tak já myslím, že znám spoustu jako lidí dospěláků tady v Čechách, který jsou menší třeba než 157, takže by museli mít teda podsedák.
1: Museli by mít podsedák, no. Já jsem naštěstí dobrá. Já 165 mám, takže tam je to dobrý.
0: No ty jsi v pohodě, ale já jsem tady ráno koukal na storíčko našeho kolegy Jakuba Urbana a on to sdílel, tady je to na aučku někde. Nový zákon na Floridě, kdo měří po 157 čísel, musí do autosedačky. A on to sdílel a napsal pod to. Uf, to je těsně. Protože jenom Kuba, on je menšího vzrůstu, ale mě baví, že on prostě si z toho dělá legraci, no.
1: No přesně, no.
0: No je to sranda do té doby, než se to zavede i tady. Jak by vypadala ta policejní kontrola, asi, že jo? Tak pane řidiči, potřebné doklady k provozu a řízení vozidla.
1: No.
0: Dýchněte si, teďka si vystupte, my si vás tady máme. Kričovský metr by vytáhl ten policajt.
1: Já si to představuju spíš, že jsi třeba někde na rande. Mm-hmm. A je to pak vlastně celkem, takhle mě nevadí nízký muži, ale když by on měl autosedačku a já ne, tak by mi to přišlo takový trošku úsměvný.
0: No tak by prostě dvě sedačky, no, aby se nezajítila špatně, no. Takže hele, nechte si tady ty zákony takhle na Floridě, jo. Tak, Shaboozy, a bar song, další song pro vás. Do sedmé a pak přidá Filip další zprávy. Hezké ráno.

0: Radio City. Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v dabu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Krásné čtvrteční ráno, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Světové zásoby vody čelí podle Světové meteorologické organizace alarmujícímu tlaku a planeta rychle vyčerpává své rezervy. Běžný průtok mělo v posledních letech jen zhruba 30 až 40% světových řek, což je nejméně v historii měření. Situaci navíc zhoršuje rychlé tání ledovců a pokles podzemní vody, čím se přirozený nárazník proti suchu povážlivě tenčí. Letošní sezona v jihomoravských palírnách je silně podprůměrná. Meruněk přijeli lidé pálit minimální množství a málo je i klasických švestek i raných odrůd hrušek či jablek. Kvůli suchu je podle nich ovoce navíc menší, pálenky je z něj tak méně. A pojďme také na sport. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy po úterní porážce s domácí Itálií nebodovali ani se Slovinskem. Podlehli mu 1-3 na sety. Úvodní set sice v Modeně vyhráli 26-24, ale pak prohráli 13-25, 25-27 a 23-25. Vzhledem ke ztrátě bodů se Švédskem a překvapivému vítězství Řeků nad Slovinskem, čeští volejbalisté dnes potřebovali proti medailistům z posledních tří mistrovství Evropy aspoň bodovat. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: Praha postavila u gymnázia na Zatlance na Smíchově tělocvičnu se školní jídelnou. Třípatrovou budovu spojuje se školou krytý můstek. V provozu jsou od začátku školního roku. Jídelna má kapacitu 500 strávníků denně. Vlastní kuchyně škola nemá, jídla dováží a ohřívá. Podává je žákům podle takzvaného finského modelu stravování. K ránu ubývání mraků, většinou skoro jasno, teploty kolem 12 stupňů. V průběhu dne ale proměnlivá oblačnost, výjimečně přehánky a maximálně teploty už mírnější, kolem 20 stupňů a bude větrno. Z Prahy Lucie Daňková.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Krásné ránko.
4: Krásný čtvrtek. Snídaně
2: šampionů. Je tady i náš zprávař Filip, hezké ráno i tobě.
5: Krásné ráno.
4: A už za chvíli v 7 hodin 10 minut dovezeme jednomu z vás 5 000 korun.
2: O tom je soutěž, kdo pak to zvoní, tak vy, kdo máte registraci na webu hitradio.cz, tak buďte připravený, nechoďte daleko od rádia a hlavně buďte připravený vyrazit, pozdravit naši hlídku.
4: A kdo registrovaný nejste, pořád máte čas to udělat.
0: Hitradio.

0: Tohle jsou hity na Hit Radio Train, Drive-by, 7 hodin a 10 minut.
1: Právě teďka naše hlídka stojí u jedních dveří a možná to jsou právě ty vaše. 5 000 korun, tolik můžete dneska vyhrát.
2: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: A to konkrétně až tady u nás v éteru zazvoní soutěžní zvonek, vy budete mít 30 vteřin na to, abyste sešli dolů ke dveřím, nebo se aspoň podívali z okna a zamávali naši hlídce, která čeká u vašeho domu. A dneska někde čeká Dana. Dano, hezké ráno.
3: Dobré ráno do studia.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Tak mohla bys popsat, jak to tam vypadá, kde se nacházíš? Neříkej město.
3: Jasná věc. Hele, takže jsem u krásného rodinného baráčku. Mm-hmm. Mají tady takovou hezkou zámkovou dlažbu, jsou tady vjezdový vrata, docela nízký, stříbrný, na nich bílá schránka poštovní a za mnou je nádherná louka, takže výhled úplně malovaný. A ještě, abych to popsala trochu blíž, tak přímo na té zámkovce máme dětskou hokejovou branku a nějaký koš na basketbol.
0: Mně se líbilo, jak jsi řekla, že tam je bílá schránka, tak jak míváme na schránkách napsáno nevhazujte letáky, tak že, jestli tam třeba není napsáno vhazujte 5 000.
3: To tu není napsaný, ale 5 Františků tady mám, tak schválně, vyjde to dneska.
1: Já si myslím, že tohle, v tom se jako někdo určitě poznal, jo, pokud poslouchá. Záleží, jestli jo, tak pojďme to rovnou odstartovat.
0: Tak jdeme zvonit.
3: Tak jdeme na to.
1: 30 sekund běží právě teďka.
0: A vy, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz do soutěže, kdo pak to zvoní, tak běžte se podívat ven, jestli tam náhodou nestojí slečna s 5 000.
3: Jsem tady, pořád čekám, nikde nic, vevnitř tma, vidím francouzským oknem dovnitř baráku. Vidím krásný kytky, ale pořád nikoho.
0: Posledních pár vteřin. Tak Dano, my ti děkujeme, že jsi vstala.
3: Jo, bylo to hezký, ale zbytečný. Mají tady kamery, takže mě 100% na těch kamerách viděli.
1: Ježíš, tak to pak bude pocit.
3: To bude
0: jo,
3: bolet.
0: Až se podívá. A ona tady u nás byla a měla tady tu 5 000. No tak, Dano, my ti moc děkujeme za spolupráci. Můžeš se vrátit domů, do postele možná.
1: Ty peníze vrať, prosím, když tak.
3: Jo, tak vrátím. Tak nebudou dneska.
0: Tak děkujeme, krásné ráno, měj se hezky.
3: Já taky, Ivan.
1: Ahoj.
0: Tak to dneska nevyšlo, ale to je štěstí pro vás ostatní, protože my přihazujeme 1000 a zítra v 7:10 můžete vyhrát 6 000 korun.
1: No a od zítřka přesně za týden, kdy povezeme finální výhru já a Michal.
0: A je to 50 klacků, 50 000 korun, tak ještě nějaký důvody, proč se zaregistrovat na webu hitradio.cz.
2: Další brachy ti vezeme zase zítra.

0: čtvrt na 8, něco málo k tomu ladíte Hit Radio, Louis Fonsi a Demi Lovato. Dobré ráno. Obchodní řetězce prý rozdělují zákazníky podle nákupního chování na zvířecí druhy, tady na mě vyskočilo. Mm-hmm. Jakmile totiž vejdeme do nákupáku, tak jsme buď orlice, had, anebo žirafa, a to se týká hlavně vás žen, takhle vás rozdělují marketéři.
1: Co teda znamená?
0: Tak píše se tady, že konkrétně orlice sledují ceny, čekají, až jsou úplně nejníž, a pak zaútočí. Mm-hmm. Sleva 70%, jdeš po kořisti. To se tady píše. Pak tady jsou hadi. A hadi mají k obchodňákům údajně odpor. Vletí tam, rychle nekoupí zásoby a prchají pryč. Hmm. Tak to jsou hadi. A pak jsou žirafy a ty nákupy milujou a berou je jako takovou společenskou událost. Kafičko a obchody a tady další kafe a tady zkoušení oblečení. Prostě takový jako celodenní výlet. Tak by mě zajímalo, jaký nákupní typ jste vy, jsi ty.
1: Já budu ten nákupní typ had podle mě, protože mě to hrozně nebaví, ale baví mě to, když jdu s přítelem, čověče, protože on jak jako natáčí klipy a tak, tak on má i to oko toho stylisty. A jemu fakt jako nevadí nosit mi ramínka a říkat, hele, tohle ti bude slušet. Opačně, to nemám. Já mu neporadím nikdy, co si má tam jako nakoupit, ale když to funguje takhle, tak je to rychlý, baví mě to, pak jdu spokojená domů, ale sama to nenávidím a nepůjdu tam prostě nic nakupovat.
0: Takže ty jsi had.
1: Jsem had.
0: A mě to teda záležitost žen, ale kdybych se zeptal tebe, Filipe, jaký ty jsi nákupčí teda?
2: Já budu taková jako malá žirafka, si myslím. Ne, že bych tam rád strávil jako celý odpoledne, ale když už jdu někam, tak si rád sednu chvíli na to kafe, rád si klidně skočím někam, jenom něco zkusit, i když nic nepotřebuji. Za důsledek to samozřejmě má to, že tam utratím jako
1: nekřesťanské
2: hodně peníze. Peněz za věci, které vůbec nepotřebuju. Ale jelikož bydlím za Prahou, často potřebuji vyplnit třeba 2-3 hodiny, no tak jdu prostě nakupovat.
1: A Michal?
2: A co ty?
0: Já nevím, já si připadám, že jsem jako lama.
2: To počkej, ta tam nebyla ve výběru.
0: No, tak ale tak...
1: Proč tentokrát, Míšo?
0: Přidávám, pro tentokrát. Proč? Ty tam celou dobu tak jako pokorně stojím a s tupým výrazem sleduju, jak ze mě stříhají vlnu. Jak teda respektive ty prachy, jo? Tak, jaký nákupní tip jste vy? Můžete nám dát klidně vědět. My vám dáme další hity. George Ezra, Shotgun za malou chvíli a taky doprava, ať víte, jak to ve čtvrtek frčí. Tak hezký ráno, šampioni.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz

0: Pizza Tart uvádí Dny Marianne.
1: Dny Marianne, jo.
0: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
1: No to je sen.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta

0: Filip a přejeme hezké ráno. Za chvíli rychlá pětka o lupení na koncert Pussycat Dolls. Nejdřív ranní update a Filip.
1: Ranní update.
0: Letecká společnost ve Spojených státech mile překvapila svou dlouholetou pasažérku. Po dlouhých 10 letech jí totiž neočekávaně doručila ztracené zavazadlo, které se náhodně našlo v zapomenutém a zaneseném skladu na letišti v Chicagu. Zákazníci v americkém supermarketu prožili odpoledne hodně horké chvilky u regálu s pečivem. Mezi úhledně srovnanými balenými toustovými chleby totiž objevili živého hada, kterého musel na místě bleskově odchytit přivolaný odborník na plazy. Zamilovaný pár z Mexika se na místo tradičního obřadu v kostele rozhodl pro naprosto netradiční zážitek. Své manželské sliby si totiž vyměnili v hloubce 10 metrů pod mořskou hladinou za asistence hejn korálových ryb a zkušených potápičů. Tak co šli byste do toho? Já teda 10 metrů pod hladinou, podle mě by mi praskly uši.
2: To je jedna věc, pak jakože, tak řekli si sliby, probublali si sliby. No,
3: no hodně to bublalo. Berte si zde.
0: Nicméně vy můžete požádat o ruku třeba někoho na koncertě. Konkrétně na koncertě Pussycat Dolls, které zahrají už příští středu 23. září v Pražské O2 aréně a my vám celý tento týden rozdáváme v soutěži Rychlá pětka po 2 vstupenkách. Tak pokud byste je chtěli vyhrát a chtěli byste zadáčo vyrazit, napište nám chci soutěžit na 777 937 777. Hezké ráno.

0: 7.37, posloucháte Hit Radio, tohle je snídaně šampionu. Já mám příběh, a když jsem dneska ráno odjížděl ve dvě z firmky, ve dvě ráno, tak mě zastavila paní na parkovišti a říká: dobrý večer, my vás s dětma posloucháme každý ráno a hrajeme rychlou pětku. Nám to přijde docela jednoduchý, ale asi to je stres, co? Když tam je ten posluchač ve vysílání. Myslím si, že jo.
1: Rychlá pětka.
0: Myslím si, že jo. A na to nám odpoví Káťa, která je s námi ve vysílání. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, ahoj
0: Káťo. Tak prosím tě, ty budeš soutěžit o dvě vstupenky na Pussycat Dolls příští středu v O2 aréně. Zeptám se, je to stres teďka, když jsi s náma ve vysílání?
2: Je to hrozný, ještě nikdy se mi to nepovedlo a je to strašný, takže nervozita je obrovská.
3: Tak držíme i tak palce a jdeme rovnou na to.
2: Děkuju.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Doplň přísloví, bez práce nejsou...
2: koláče.
0: Jednoduchý.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Káťo, budeš vědět, který prst je nejblíž palci?
2: Ukazováček.
0: Mm-hmm. Přesně tak.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Která známá blondětá panenka má přítele Kena?
2: Barbie.
0: Je to Barbie.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, co je opakem slova rychle?
2: Pomalu.
0: Ano.
3: A poslední, pátá otázka. V jaký aréně proběhne koncert Pussycat Dolls?
2: No v O2čku.
0: Káťo, ty jsi neuvěřitelná.
2: Skvělý.
0: Ale a možná i tohle, co už hraje podobnou. Slyšíš to, co hraje pod náma?
2: Slyším.
0: I hate this part.
2: Paráda.
0: Myslím si, že ty don't hate this part, protože vyhráváš 2 vstupenky do O2 areny na The Pussycat Dolls. Jsou tvoje, moc si to užij, posíláme a třeba se tam potkáme.
2: Děkuju, to je skvělý, mám radost, děkuju.
3: Gratulujem, ahoj.
0: Měj se krásně.
2: Ahoj.
0: No a pokud se nepletu, zítra je pátek a máme tady poslední 2 vstupenky. Opět v rychlé pětce zítra o 7:30.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Pussycat Dolls už příští středu v pražské O2 aréně. Teď na Hit Radio I Hate This Part v 7.43. Hezké ráno. Dneska je výjimečný den, slaví 54 let seriál, který podle mě v 90. běžel v televizi snad po každý, co jsme ji zapnuli. Už víte? No jasně, Hockey Pierce, Radar, Klinger, Šťabajzna, hele, Plukovník Potr. Člověk za mě ty postavy znal možná líp než vlastní příbuzný.
1: Hele, já když se řekne Mesh, tak Mesh. Já si představím hnedka svýho tátu, který na to pořád koukal a já pak s ním právě.
0: Mesh. To je obrovský flashback. Taky to cítíte vy, kdo teďka posloucháte tu znělku? Pane bože. Jinak mimochodem největší televizní událost bylo finále. V Americe ho sledovalo přes 100 milionů lidí. A já si říkám, že je vlastně strašně škoda, že Mesh už v televizi nepotkáváme tak často. Mě totiž napadá jako pár současných seriálů. Jejíž vysílací čas bych mu s klidem přenechal.
1: Nějaký konkrétní?
0: Hele, Ulici nemyslím, na to mi nešahejte, jo? Tu nemyslím. Call Me Maybe, Carly Rae Jepsen, další hity pro vás za chvíli, taky aktuální doprava, tak hezký ráno, šampioni.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
1: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zemích je ochotnej. Mňam, mňam, mňam.
1: Hit Radio. Hit Radio.
2: Bring the action.

0: Britney, bitch. Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z hlavního města a okolí. Přichází informace o uzavírce v Praze v ulici u Roháčových kasáren, je propadlá vozovka, komunikace je zcela uzavřená. No a na Praze 2 v ulici na Kuzačce došlo k havárii vodovodního potrubí a komunikace je uzavřená.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Niko Santos, Fastboy, Hit Radio 7.54.
1: Znáte takový to, jak někdo vezme starý hit, přespívá ho, vy si říkáte, Ježišmarja, proč, to starý bylo dobrý. Ale někdy zjistíte, že song starý 50 let může někdo přespívat a může to znít skvěle. A přesně tohle je podle nás ten druhý případ, protože Sofian Mežmeš přespíval song od Jiřího Schellingera, a to pro chystaný film Bobule a Bobulky.
0: Ten song se jmenuje Léto s tebou, určitě podle názvu znáte, pokud ne, připomeneme ten originál 50 let starý. Za noci hvězdy
1: padají. Miluju.
0: Jiří Schellinger, Léto s tebou. No a právě Sofián ho přespíval a zanechal za mě teda tu původní aranž, že to vlastně, je to takový hutnější, mi to přijde, jo. Geniální.
1: To mě baví teda.
0: Geniální. Sofián Mežmeš, já vždycky, když vidím Mežmeš, tak si vzpomenu na historku, já byl jednou ve frontě na pivko na festiáku, kde právě Sofián byl, hrál a slyším, jak se baví dvě dámy, jo, tak 50 let a říkají, prosím tě, kdy bude ten medy, jo? Protože spoustu lidí s tím má problém, já taky nevěděl, když začínal. A příjmení Mežmeš, pro zajímavost, má svůj původ v Alžírsku, odkud pochází jeho otec. A jde o tradiční severoafrické příjmení, které zdědil právě po něm.
1: Mm-hmm.
0: Tak pojďme si dát teda přespívané Léto s tebou od Sofiana Medio.
1: A klidně nám pak napište, jak se vám ta nová verze líbí.
0: Tak pojďme na to, šampioni, 7.56 ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Datart uvádí Dny Marian.
4: Dny Marian, jo.
3: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
6: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Krásné ráno, minuta po osmé, pojďme na další zprávy, vítejte u nich. Za zboží obsažené v malých zásilkách, které přichází do zemí Evropské unie, se bude nově platit celounijní manipulační poplatek. Krok zasáhne zejména čínské online prodejce Shein nebo Temu. Výši poplatku stanoví Evropská komise a bude ji každé dva roky přehodnocovat. Členské státy ho začnou vybírat nejpozději od 1. listopadu letošního roku. Policie varuje před zákeřnými internetovými vyděrači. Ti vyhrožují zveřejněním záznamu intimních videohovorů, které v tichosti pořídili bez vědomí důvěřivých poškozených. Nejnovější českou obětí se stal muž z Litoměřicka, kterého si podvodníci nahráli a následně po něm chtěli nemalé peníze. Celkem přišel o více než 300 tisíc korun. Policie na podobné případy vydírání upozorňuje pravidelně. A pojďme také na fotbal. Barcelona vstřelila v soutěžním utkání minimálně 5 branek po páté v sezóně a 6. vítězstvím v řadě si upevnila postavení v čele La Ligy, když po drtivém výkonu v 6. kole deklasovala Racing Santander 7-2. Hosté, kteří po postupu mezi elitu stále čekají na svůj první bod z venkovních hřišť, na Nou Campu neměli nárok a hlavně kvůli Rafinhovi s Laminem Jamalem. Tito dva hráči se během 6 kol podíleli na neuvěřitelných 21 gólech. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Rekonstrukce a přestavba budovy Smíchovského nádraží by mohla začít v roce 2029 a trvat 2 roky. Záměr zahrnuje i výstavbu nového křídla s obchody, toaletami nebo úschovnou. Na Smíchově teď probíhá rekonstrukce železniční stanice. Ta má být hotova za 2 roky. Magistrát pak plánuje v koordinaci se správou železnic nad nádražím vybudovat autobusový terminál. Ráno ubývání mraku, nejnižší teploty kolem 12 stupňů, v průběhu dne pak oblačno, polojasno a výjimečně přehánky, teploty kolem 20 stupňů a mírný vítr. Z Prahy Lucia Daňková.

0: Dobré ráno, šampione.
1: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
2: jsme tady pro tebe.
1: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Ahoj, dobrý ránko.
4: Krásný čtvrtek vám všem.
1: Snídaně šampionů.
3: Rozjíždíme třetí třetinu čtvrteční snídaně. Dobré ráno.
4: Mě by zajímalo, jestli naši posluchači doma taky žijou s člověkem, který jim potají vyhazuje věci a neví o tom. Protože já jsem včera zažila dost nepříjemný překvapení a někdo se v tom podle mě za chviličku taky poznáte.
3: Tak pozor, k tomu taky něco mám. Pojďme na hity. Adele, Set Fire to the Rain, tím začíná další hodina.
1: Hit Radio City.

0: uších Hit Radio, taky Adele. Krásné ráno s vámi Michal, Jasmin a Filip.
1: Znáte ten moment, když doma něco nemůžete najít, tak se zeptáte partnera a ten se tak jako začne podezřele vyhýbat tomu očnímu kontaktu? Tak já jsem tohle zažila včera a jsou podle mě opravdu dva typy lidí. Jeden typ je ten, kdo všechno jako schovává, protože se to ještě někdy může hodit. A pak je ten druhý typ, co chce mít doma čisto, málo věcí a všechno vyhazuje. Tak já jsem schovávač a přítel je vyhazovač. A já jsem si včera večer balila věci na kytaru, protože jsem samouk, roky, říkám si dobrý, tak já se někam přihlásím a začnu někam docházet. Tak si balím tu kytaru a říkám přítelovi, Kubí, kde mám ten obal na tu kytaru, prosím tě? A on, není. A říkám, jak není, teď byl. A on, no, už není, tak teď si hrála doma, tak jsem se ho zbavil. A já v tu chvíli, já jsem byla tak naštvaná, protože ano, já chápu, když vyhodí nějaký nepotřebný věci, nějaký svíčky, něco, ale že vyhodí něco, co je takhle potřebná věc v případě muzikanta?
0: Je potřeba si rozdělit role. Ty jsi říkala, že jsi teda schovávač a tvůj kluk je vyhazovač, jo?
1: Jo.
0: No tak já jsem schovávač u nás a moje dívka je vyhazovač, jo? Já teda, já doufám, že neposlouchá, ale já doteď nemůžu najít součástku DJský konzoly, kterou jsem si objednával z Británie, protože nikdy jinde na světě nebyla. A to poštovní bylo 4x dražší než ta samotná věc, jo? Když jsem to hledal, tak jsem to nenašel. Tak se ptám doma, jestli to náhodou jako neviděla. Ne, neviděla, nevím. No tak nevím, jestli tomu mám věřit, jo? Ale prostě není. A nebylo to úplně malý, bylo to zavalený v takový bublinkový, růžový folii. Není to prostě, jo? Takže vyhazovač ona.
1: A u Filipu doma je to jak?
2: U Filipu, tak přítelkyně je vyhazovač. A já jsem schovávač a mám takovou super vlastnost, že umím schovat věc sám před sebou, nemůžu ji najít.
1: Ježiš,
2: jo, teď třeba aktuálně
1: taky.
2: Prostě jsem si koupil nový krásný boty na sport, takový drahý. Nesedějí mi, takže je chci prodat. Jenže jsem si do nich dal vlastní vložky a ty originální jsem nikam dal a nemůžu je najít. To znamená, ten inzerát bude prodám boty, vložky vlastní, že jo, protože nemám prostě k tomu.
0: Ty jsi mi úplně připomněl moji super schopnost. Podle mě, já kdybych šel teďka někam na pohovor a zeptali by se mě na nejsilnější stránky, tak bych řekl přesně, hele, jsem schopný si svoji věc někam prostě dát a už ji v životě nenajít.
2: Ano, ano.
1: Tak to jsme se tady my tři zašli teda dobře, no, tohle máme všichni stejný. Tak jak to máte u vás doma, dejte nám vědět, kdo z vás je vyhazovač, kdo z vás je schovávač a co vám případně ten druhej takhle schoval.
0: Co vám vyhodil? Chybí, co jste nenašli už? Číslo na WhatsApp 777-937-777, tady nám to můžete nahrát jako hlasovku, nebo nám to na tohle číslo pošlete SMS-kou. Budeme moc rádi, buďte součástí vysílání, teď pro vás další hity, Krištof na Hit Rádiu, hezký ránko. Neboj

0: posloucháte Hit Radio, tohle je snídaní šampionů, krásné ráno.
1: My jsme se tady s váma bavili o tom, kdo z vás je doma vyhazovač a kdo schovávač věcí. Už nám tady chodí zprávy od vás a já jenom ještě ve zkratce jsem si vzpomněla na jednu věc nepříjemnou. Já jsem příteli nakreslila takový obrázek. Já moc neumím malovat, ale koupila jsem si jednou, už je to tak 2 roky zpátky, plátno a akrylové barvy. A že to poprvé v životě zkusím. A našla jsem si videonávod na YouTube a byla to taková noční obloha se světýlkama a stromama a přišlo mi to fakt jako krásný. A je to třeba rok zpátky, nebo půl, co on vyklízel skříň a teďka jsem viděla, jak si to dal pod mikinu a jak s tím míří ke koši a já říkám, cože, co se to tady děje a on, teď to není jako moc hezký.
0: No, mě by spíš zajímalo, co je těžký na namalování noční oblohy, ne? Tak vezmeš prostě černou temperu a uděláš tam žlutý tečky, ne?
1: Ne, to byl západ slunce, bylo to jako hezký.
0: No tak vezme, tak to žlutý kolečko uděláš větší. To je jedno.
1: Hrozný, pánové.
0: Tak co jste schovávači nebo vyhazovači, vy, kdo nás posloucháte? Tak píše třeba Eva. Ahoj, já a přítel jsme vyhazovači a moje maminka vše schovává. Prý, co kdyby se to někdy hodilo, takže to potom s přítelem pěníme.
1: Liduš, dobré ráno, mé nejmilejší rádio. Já mám kolegyni, jejíž manžel schovává naprosto všechno, především věci, které nikdy nebude potřebovat, nebo určitě ne v takovém množství. Jedná se o různé kelímky, skleničky, tyčky od nanuků. Proč tyčky od nanuků? Nejvtipnější na tom je, že kolegyňka už do práce nanosila na tajňáka desítky sklenic od okurek, medu a podobně, protože kdyby to vyhodila doma, přišlo by se na to.
0: Já jsem si vzpomněl, jak tady čtu ty kelímky, jo, tak já se musím přiznat, já mám v garáži, už to je skoro u stropu, tak zacvakaný ty kelímky z festáku do sebe.
1: Jo, tak to mám doma,
0: a
1: no.
0: A měří to třeba 2,5 metru a prostě jsou tam a nejsou ani vymytý, prostě leží prostě, tak asi do plastu to odvíst. A počkej, tak za to jsou nějaký peníze, ne?
1: No, to jsme vodu přišli tím pádem.
0: Akorát je blbý, když to je počištěný třeba Marek ztracený, že bych to vracel někde na Majalesu, ne?
2: Já myslím, že většinou bývá i 50 nebo i 100 korun vratná záloha.
1: Hmm.
2: A to jsem teda chtěl jako říct, že to je největší kýč mít doma tyhle ty kelímky z fotbalových stadionů, koncertů, jako budu mít na památku, tyjo, tak to máš v hlavě, máš fotky.
0: A takovej jsem já.
1: A tamhle jsou dveře, Fílo. Tak, Renata, hezké ráno, my jsme oba schovávači, ale každý úplně jiného typu. Takže doma plno nesmyslů a hádky, proč tohle potřebuješ a tedy. Já nechápu, proč přítel řeší toto a on zas nechápe, proč já něco jiného. Bylo by super, kdyby každý z nás vyhodil věci toho druhého a máme prázdný dům.
0: Mm-hmm. Pojďme na hlasovku od Lucie.
3: Dobré ráno, tak já jsem určitě vyhazovač a právě nesnáším u manžela to, že všechno schovává. Dostane něco nového a neotevře si to, dokud to nepotřebuje. Prostě je to furt v krabici, já nevím, nebo v celofánu s cedulkama schovaný. No, ale že jo, práší se na to, překáží mi to. A takhle jednou dostal od svý matinky takový hrozný zelený svetr s kostěnýma knuflíkama. A já mu říkám, no, tak to je hrozný, to nosit nebudeš. No a tak jsem mu to prostě schovávala tak dlouho ve skříně, až jsem prostě udělala reportarizaci a skříň se mi klidila, samozřejmě ten svetr jsem vyhodila. A když se po něm jednou skáněl, tak já říkám, nevím kde je, nechal jsem to náhodou u mámy. A on, tam byl tady a já říkám, tam nebyl, tam jako už jsem ho neviděla, jsem ho nikam nedávala. No a naštěstí už potom se po něm neskáněl a když mi to jednou prošlo, tak takhle když zůstane, tak je vždycky nějaký vošklivý trika nebo to, tak to pak rozstříhám na hadry a tvrdím, že to tam nikdy nebylo. No, takže u nás to funguje takhle, hele, ale asi si už na to zvyknul a nepátrá po věce, které tam už nejsou. No, ale právě to hromadění, to je bohužel jeho slabost a za chvilku bychom se tam nehli. Takže já jsem určitě vyhazovač.
1: Zdravíme tchýni, která doufáme, že poslouchá a slyší toto.
0: No já spíš o tom přemýšlím, že jestli poslouchá jako ludský manžel, jo? Tak teďka to slyší a říká si, where is my sweater? Od maminky! To bude to, čo dneska, ale zase usměřovan do večerné. A my se ptáme, where is my husband? Tohle je Ráje na Hit Radio, my vám děkujeme za vaše zprávy, moc nás to pobavilo. A teď hrajeme další hity. 8.21 na Hit Radio. Dobré ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: taky kuličky. A i tohle Swedish House Mafia na Hit Radio. Don't You Worry Child, 8:33. A Filip má ranní update.
1: Ranní update.
2: Žena v Kanadě nevěřila vlastním očím, když při zpracování domácí zeleniny z vlastní zahrádky narazila na ztracený poklad. Na koření mrkve totiž po letech objevila svůj snubní prsten, který kdysi dávno zapadl při pletí záhonů. Turisté toužící po romantických úzkých uličkách a scenériích, které jakoby vypadly z pohlednice, za nimi nemusí vyrážet do okřídlených velkoměst, jež náporem praskají ve švech. Nový seznam 20 nejkrásnějších měst světa zahrnuje skryté perly, o kterých jste možná nikdy neslyšeli. Na vrcholu stanulo italské Praiano na pobřeží Amalfi, druhé místo putovalo do Japonska a třetí do Ekvádoru. Bezpečnostní pracovník v jedné asijské bance se stal terčem vtipálku poté, co nechtěně spustil poplach. Podařilo se mu totiž omylem zamknout se v trezorové místnosti, kde pak musel v obklopení peněz čekat několik hodin na ranní směnu.
3: To je hrůza.
0: Omylem, no jasně.
2: Teď ty plný kapsy, víš co?
0: Jasně. A vlastně to je prima nápad. Prima nápad se zaměstnat u banky a pak jako mít v hlavě plán, jak ji vybrat. A když to vám zamkne, tak říct, hele, já tady pracuju, mě to tady zamklo.
3: Hele, jestli jste viděli La Casa de Papel, papírový dům, tak ano. Oni tam vykrádají ty banky a já si říkám, to je tak promyšlený, že to vlastně může být pak perfektní návod pro někoho, jak to jako dělat. Tak mě to napadlo, když jsem slyšela.
0: Borci to nevyšlo, no, Bela Čao nebude. Ale kdyby mu to vyšlo, tak bychom zahráli Bela Čao, ale protože mu to nevyšlo, bude Shania Twain. Kačing,
3: kačing,
0: kačing. Ono mu to nekačing. Pojďme na to. Tohle je srdcovka, další srdcovky vám hraje Jirka Pelnář mezi 12. a 13.05. A

0: Kuching.
1: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmínem.

0: Blink-182 I Miss You na Hit Radio 8.41. Přejeme vám krásné čtvrteční ránko. Poslední průzkum říká, že v Americe a Evropě si mezi sebou sdílí 40% partnerských párů polohu přes GPS. No a vy, kdo jste jableční, máte iPhone, tak s poslední aktualizací systému přichází taková docela trochu trhlinka ve vztahovém špehování přes tohle sdílení polohy, protože nově si můžeme skrýt polohu na 12 hodin. A pozor, druhému nově nepřijde upozornění, že jsme tu polohu skryli.
1: A tak jen jako to, že to uděláš, už je samo o sobě jako divný, ne?
0: No, já teda už to mám vyzkoušený nějakou dobu, já testuju vždycky beta verze systému a všiml jsem si toho, že to tam je a že to zkusím, protože my si sdílíme polohu mezi sebou, tak jsem to teda na těch 12 hodin vypnul, nikomu jsem nic neřekl a třeba za 6 minut mi přišla zpráva a prosím tě, kde seš? Já tady nevidím polohu, mně se tady ukazuje poloha nedostupná, no, takže jako dobrá funkce možná, ale neúplně funkční.
1: Tohle my naštěstí řešit nemusíme, protože si polohu nezdílíme. Já teda občas sdílím, když jedu ráno do rádia a už je tma a jdu kolem nějaký hospod a takhle, co máme za barákem, tak se jako bojím, tak nazdílím polohu, ale pak mi dojde, hele, on stejně chrápe, tak je to k ničemu. Mně, kdyby se něco stalo, tak ten si to všimne v 11.
0: A vlastně co, Fila, sdílíte polohu?
2: No určitě ne. To by mě právě zajímalo u tebe doma. Jaký je důvod k té sdílení poloze?
0: Ten oficiální, dobře,
2: prosím.
0: Tak ten oficiální důvod je, že oba dva často cestujeme po celé republice, tak abychom viděli, kde ten druhý je, aby jsme už třeba viděli, že je na cestě, třeba, že je v pořádku. Že je v pořádku. A chceš slyšet ten oficiální?
2: Jasně, prostě, no, tak jo, dobrý, pojď ho říct.
0: Vidíš to, když to vypneš na těch 12 hodin, mám pocit, že tě ztrácím. Takhle by to mohlo fungovat. Hele, tak Steve Jobs, když si chtěl změnit svět, teď nám jeho odkaz pomáhá před žárlivostí. iOS Alibi Included. Poetika na Hit Radio za chvíli, taky Kato a John. Turn the lights off. Hezké ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Hit Radio. Hit Radio.

0: z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
2: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Na Hit Radio.
11: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Posloucháte Hitrádio snídaní šampionů a dneska v 7.10, ostatně jako každý den, jsme se snažili dozvonit u paní Lenky. Dnes byla naše hlídka na jihu Čech, konkrétně v Budějcích, v části Hlinsko, ale paní Lenka nám neotevřela, ale prej na tom domě byly kamery, nám říkala naše kolegyně Dana, která tam stepovala s 5000, tak se paní Lenka může podívat na kamerách.
2: V tom případě, když to dneska nevyšlo, tak zase na zítra navyšujeme výhru o 1000 a vy můžete soutěžit o 6000 a v 7.10 zase buďte připravený.
1: No a samozřejmě největší pecka se chystá na konec téhle soutěže a to je příští pátek, kdy jeden z vás, kdo bude registrovaný na webu hitradio.cz v soutěži Kdo pak to zvoní, vyhraje 50 000 korun.
2: 50 tisíc korun, chápete to? A dovezeme vám to ne tentokrát naše hlídka, ale já a Michal.
1: To bych neříkal jako tu výhru. Prostě 50 tisíc, jo? Tak registrace na webu hitradio.cz.
0: Další prachy ti vezeme zase zítra. Wake up.

0: Aša TikTok. S Kešou uzavíráme čtvrteční snídaně šampionů, no on už je čtvrtek vlastně.
1: Strašně to uteklo, ať už ten týden, a nebo teda dnešní snídaně šampionů, aspoň mě.
0: No tak zítra se budeme těšit, uděláme si to takové páteční, nicméně před vámi celý čtvrtek, tak to dneska zvládněte a zítra v 6 tady.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: A připomínáme, že zítra v 70, kdo pak to zvoní, 6000 korun pro někoho z vás, registrace na webu hitradio.cz.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Hitradio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
3: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. Na Praze 1 v ulici Na Florenci bude silnice zhruba na 20 minut uzavřena, a to kvůli cvičné evakuaci. Počítejte s tím až do 9:45. V Davidském tunelu směrem na Troju také počítejte s uzavřením silnice a popojížděním v koloně. Problémy jsou na Pražském okruhu na 59. kilometru směrem na Štěrboholy za sjezdem z D10, kde došlo k nehodě osobního auta s nákladním. I tady se vytvořily dlouhé kolony s několika minutovým zdržením. Popojíždíte v oblasti kolem Hloubětína, také na příjezdu ulicí v Holešovičkách. Plní se příjezd po D5, a to už od Loděnice, vjedete do několika kilometrové kolony a pokračujete na Pražském okruhu směrem k D1. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
4: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ociniklinikahp.cz.
5: Stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Na Císařském ostrově začne rekonstrukce takzvané staré vodní linky čistírny odpadních vod. Staveniště bude předáno po odstavení stávající technologie vyčištění všech objektů a dokončení přípravných prací. Projekt přiblíží šéf Pražské vodohospodářské společnosti Pavel Válek.
8: Zahajujeme 1. října, kdy bude předání staveniště. Ta stavba je na 43 měsíců a ta vysoutěžená cena je 4,79 miliardy korun bez DPH.
3: Rekonstrukce staré vodní linky je stejně jako dřívější stavba nové součástí projektu celkové modernizace, a to s odhadovanými náklady 36 miliard korun. Nové otázky pro žadatele o řidičák na kamiony a autobusy připravilo ministerstvo dopravy. Budou srozumitelnější, zároveň mají více odpovídat dnešním technologiím a evropské legislativě. Stávající sada otázek z 90. let je zastaralá. Návrh odeslalo ministerstvo do mezirezortního připomínkového řízení. Strany vládní koalice pokračují v jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Koaliční SPD a motoristé chtějí snížit schodek 389 miliard korun, ze kterým původně přišlo ministerstvo financí. Vláda plánuje rozpočet schvalovat na svém příštím řádném zasedání v pondělí 21. září. Poté ho dostane sněmovna. Hokejisté Sparty vyhráli v prvním kole extraligy na ledě Olomouce 5-2. V souboji nových trenérů na lavičkách obou týmů zvítězil dosavadní kouč české reprezentační dvacítky Patrik Augusta nad domácím Petrem Fialou. Utkání rozhodla produktivita Sparty, 2 góly a asistenci si připsal Michal Špaček. Dnešní den zůstane většinou z kraje jasný, polojasný, přibývání mraků čekáme odpoledne. Maximální teploty kolem 20 stupňů.
2: Hit Radio City.
1: Krásné dopoledne, 2 minuty po 9. hodině, s vámi Kateřina Pechová a další porce těch nejlepších hitů. Právě teď je tady Pink.

21 Pilots v éteru Hit Rádia City, hezké dopoledne. Metro D, velké téma, blíží se to, děje se to. A teďkon už dokonce i víme, jak vypadá okolí, nebo jak bude vypadat okolí stanice metra nádraží Holešovice. Víme, jak to tam vypadá teď. Nic moc, že jo? A takhle, z těch návrhů to vypadá moc hezky. Jakože moc hezky. Jo, z toho bude úplně centrum života. Fantazie. Jen teda doufám, že tam přestanou ty požáry, protože včera možná jste si všimli toho šíleného dýmu, kouře a ohně, protože ano, na nákladovém nádraží opět hořelo. Hořela teda garáž nebo objekt se zaparkovanými auty. Údajně se nikomu nic nestalo, doufejme, že to tak i zůstalo. Každopádně ano. Asi by to chtělo, aby tam ty požáry přestaly, pač to se pak něco blbě staví, že jo? Do uší teď další hity. Tohle jsou David Stipka a Eva Farná.

Enjoy the Silence, to jsou Depeche Mode v éteru Hit Radio City. Krásný čtvrtek vám všem. Dneska je, prosím vás, den živnostníků. Ano, dneska slaví ti, co si nemůžou dovolit marodit, ti, co doufají, že to bude silný měsíc, a ti, co doufají, že jim tentokrát proplatí faktury včas. Ach jo. No nic, tak prosím vás, pokud taky patříte mezi živnostníky, dneska je váš den. Je podle mě skvělá příležitost to oslavit, jo? Něco z toho vytřískat. Můžete to každému na potkání třeba říkat, jo? A doufat, že vám třeba aspoň popřejou hezký den, nebo že vás třeba za to pozvou na oběd, jo? Když už patříte mezi tuhle sortu lidí, který dneska slaví, tak si to hlavně pojďme pořádně užít, jo? Dáme si k tomu ty nejlepší hity za chvilku. Už Karma, Just Be Good To Me nebo Hunter X.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Just Be Good To Me, to je Karmach v éteru Hit Rádia City, hezké dopoledne. A prosím vás, vy, co jste taky drobnější postavy, pozor, na Floridu teď asi nepojedeme, tam mají totiž, prosím pěkně, nový zákon. Je to pěkně šikanující, každopádně všichni, co mají pod 157 cm, ano, včetně dospělých, musí v autě do autosedačky. Dočkali jsme se času, kdy budou autosedačky pro dospělé. Já jsem teda prošla úplně těsně, jo? Já bych ještě byla v pohodě. S odřenýma ušima, doslova. Každopádně, pokud máte nějakýho kamuše do 157 cm, jenom si ho zkuste představit. Ideálně třeba v kabriu, protože na Floridě, že jo? Kabriolet, vítr ve vlasech, černý brejle, nějaký super song a do toho seděj v plastový sedačce na nic. Čas je fakt těžký být malej. Další hity za chvilku Zara Larsson a právě teď taky R.E.M.

Zara Larsson v éteru Hit Rádia City, krásné dopoledne. A už se nám to zase blíží. Dámy a pánové, změna času. Letos úplně nejdřív, co to jde. Je to jednoduše způsobený kalendářem, jo, protože prostě letos ta poslední říjnová neděle připadá už na 25. října. Já se přiznám, že se snažím každý rok dopočítat, co to pro mě znamená. A nikdy se mi to nepovede. Já vím, že budem spát o hodinu víc, ale já nikdy nedokážu si spočítat, jestli teda to, když vstávám každý den v 7, tak teď to vlastně bude v 6 nebo obráceně, to je jedno. Pokud jste stejně zmatený jako já, ono to nějak dopadne a ano, možná budem chvilku zase tak trošku praštěný, ale zvládnem to jako každý rok. Do uší už za chvilku Rosé a Bruno Mars, Petr Bitch Project nebo Coldplay. Hit Radio.

0: Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9. Hit Radio.
1: Hit Radio.

0: Dny Merien.
1: Dny Merien, jo.
0: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
1: No to je sen.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz.

0: Rose a Bruno Mars v éteru Hit Rádia City těsně před 10:00. Za chvilku Katy Perry nebo Činasky, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré dopoledne. Příjezd do metropole po D8 od Zdib počítejte nadále s kolonami i na sjezdu z Cinovecké ulice. 10 až 15 minut hlásíte v této oblasti. Popojíždět budete ještě také Barandákem a Dobřískou směrem na Smíchov. Tady je kolona a zdržení kratší zhruba na 7 minut. V okolí Černáku počítejte z více auty v obou směrech i na sjezdu z Hradecké dálnice i na výjezdu dál na Štěrboholy. No a zdržení kolem 5 až 10 minut hlásíte v přerušované koloně od Loděnice po D5 a pak na Pražském okruhu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Policisté kvůli bombové výhrušce evakuují stovky pacientů z nemocnice v Hořovicích na Berounsku. Na místo vyslali maximální počet hlídek a psovody ze psy vycvičenými na vyhledávání výbušnin. Podobná událost se stala také minulý týden v úterý v Kadani. Bombu tam tenkrát nenašli. Lídři ANO, SPD a motoristů dospěli k dohodě, která umožní schválit v pondělí na jednání vlády návrh státního rozpočtu na příští rok. A po jejich jednání to řekl šéf motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka. Původní schodek 389 miliard korun se sníží o jednotky miliard. Metropole ode dneška hostí Pražský obranný summit 2026. Svým projevem ho zahájí premiér Andrej Babiš, krátce na to vystoupí ministr obrany Jaromír Zuna. Mezinárodní akce potrvá do pátku. V Zoo Praha se vylíhlo zázračné mládě supa mrchožravého. Oba jeho rodiče pocházejí z volné přírody z Blízkého východu, odkud byli zachráněni, protože během své migrační cesty byli postřeleni. Příběh doplní mluvčí zahrady Filip Mašek.
10: Samec přišel z Libanonu, získal jméno Brok právě kvůli brokům, které má i doteď uvízlé v těle. Samice Kalamun přišla ze Sýrie. No a oba supy tady v pražské zoo dostali druhou šanci na život. Do volné přírody už se vrátí nemohou, ale dali jsme tady do společné seznamovací voliéry, oni si padli do oka a letos splodili své první mládě. To je mimochodem geneticky cenné právě kvůli své vzácné krvi.
1: A mládě je samec a od svých chovatelů dostali jméno Kali. Za 40 vylíhnutými mláďaty patří Zoo Praha k nejúspěšnějším chovatelům supa mrchožravého. Většinou jasno, polojasno, v dopoledních hodinách postupně odpoledne přibývání mraku. Teploty zůstanou příjemné kolem 21-20 stupňů a vítr slabý proměnlivý.
9: Hit Radio City.
0: Krásné dopoledne, 3 minuty po 10:00 čtvrtek. Dočkali jsme se víkend doslova za dveřmi. Hit Radio. A takže teď pojďme připomenout ten minulý pátek. Katy Perry, Last Friday Night.

0: Mark Ember a Belong Together, posloucháte Hit Radio City a je čas hrát.
1: Dopolední kvíz Hit Radio City, písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: Tak doufám, že už máte druhý kafíčko v sobě, protože teď je potřeba, aby vaše mozkové buňky fungovaly. Dámy a pánové, stále hrajeme o lístky na koncert Kateřiny Marie Tiché. Opět jsou ve hře dva lístky na její koncert v pražské Lucerně na 5. října. Takže nalaďte se na vlnu Kateřiny, budete to potřebovat, protože budeme opět doplňovat jeden její song. Správné odpovědi píšete na 777-937-777. A pozor, bude to dneska fakt krátký a hledáme dvě slova. Takže no, to je všechno. Není to moc, ale já vím, že to zvládnete. Jak to pokračuje? Chci dvě slova. Tak pište, jak tenhle song pokračuje, jeden z vás získá dva lístky na její koncert. K tomu Kelly Clarkson. This

0: Tohle je Alex Warren, posloucháte Hit Radio City. Další kolo City Quizu, další možnost vyhrát dva lístky na koncert Kateřiny Marie Tiché do Lucerny. Na telefonu už je se mnou Hanka. Hani, ještě jednou ahoj, jak se máš dneska?
1: Ahoj, no teď se mám úplně báječně.
0: Ty jsi říkala, že jsi trošku nervózní. Už jsi mluvila do rádia někdy?
1: Ne, v životě ne. Tohle je moje první zkušenost.
0: No tak to je krásné, jsem ráda, že jsem u tvého poprvé. Každopádně, Hani, tebe už zbývá vlastně jenom to jednou říct správně do éteru. Takže pozor, doplňovali jsme tohle. Naší válku. Jak to pokračuje?
1: Zničená zem.
0: Tak uvidíme. Naší válku. Zničená zem. No jasně, Hani! Dva lístky jsou tvoje, vyrazíš na Kateřinu Marie Tichou. Zajímá mě, koho sebou vezmeš?
1: Přítele.
0: A bude rád?
1: No to nevím, ale říkala jsem, že bych tam ráda šla, takže teď už bude muset být rád.
0: No to bude, protože z vás tam dostala zadarmo, že jo?
1: Přesně tak.
0: Tak doufám, že tě pochválí, moc ho pozdravuj a hlavně si to, Hani, moc užijte.
1: Moc krát děkujeme.
0: Určitě. Měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj.
0: Je to vždycky krásný, když má někdo takovou radost. Dámy a pánové, poslední šance vyhrát dva lupeny na Kateřinu zase zítra.
2: Dopolední kvíz Hit Radio City. Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

0: Kuře bez drobů kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Neil Diamond a Two Friends, to zítra Radiem City. Dámy a pánové, kdo se včera díval na Zrádce? Já se přiznám, že jsem si furt říkala, že počkám, jo? Že nebudu koukat hned ten den, protože pak musíte týden čekat, že jo? No nevydržela jsem to, pustila jsem si to. Nebudu vůbec dávat žádný spoilery, krom toho, že teda víme, že i v kongresáku byl Vojta Kotek na koni, což je prostě neskutečný. Ten chlap je jako enormní legenda už teď, jo, neuvěřitelný. Každopádně pokud otálíte a přemýšlíte, jestli si první díl Zrádců pustit, jo, věřte mi, udělejte to. Páč jako v prvních asi 10 minutách se lidi začnou navzájem kousat. Výborná věc, výborná. Jestli chcete chvilku jenom tak tupě zírat a říkat si, co se to právě stalo, tak vřele doporučuji. Je to naprosto crazy a vypadá to, že to bude opět šílenější, než co jsme viděli loni. Což jsem si myslela upřímně, že nejde. Takže, aha, pokud nevíte, jaký seriál si teď dát, abyste každý týden nervózně čekali a ukosovali si nechty, tak tohle je ideální volba.

0: Nobody to Love, Sigma, právě teď na Hitrádiu City. A dámy a pánové, dneska nikdo nepřišel.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Je to tak, je to smutný, ale bohužel dnes jsme výherce nenašli. Pro vás v podstatě dobrá zpráva, protože tu základní částku 5 000 navyšujem o litřík, takže zítra ráno v 7.10 na někoho z vás čeká 6 000 korun. Někomu z vás bude za dveřmi, které jste si registrovali na hitradio.cz, čekat naše hlídka s 6 000 korunami v ruce. A jediný, co musíte udělat, je, jakmile zazní v éteru tenhle zvonek, tak vyběhnout, vykouknout, prostě najít naši hlídku, aby vám ty peníze mohli dát. No, takhle jednoduchý to je. Celý to trvá půl minuty max. Víc nemáte. Ale doporučuji neotálet, protože, hele, 6 000 není málo. Ale pokud náhodou stále nemáte svoji registraci, tak připomínám, že příští pátek nás čeká bonusová výhra, a to 50 000 korun. Takže udělejte registraci na hitradio.cz a v 7.10 buďte ready.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra. Hitradio. Hitradio.

0: Od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Ed Sheeran na Hit Radio City těsně před 11. Za chvilku Shakira nebo Calvin Harris, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. V tunelu Mrázovka směrem od Smíchova došlo k nehodě osobáku s nákladním autem, kolona narůstá a v ní i zdržení. Aviatická ulice u sjezdu z Lipské, kolize s nákladním autem, opět osobák, nákladní auto, zdržení by mělo být aktuálně kolem 10 minut. Komplikace v podobě kolon hlásíte také na úrovni Motola v Bělohorské a Kukulově ulici, tady popojíždíte kolem 5-7 minut a pak stále na Pražském okruhu od sjezdu z D5 na úrovni Jinočan a Ořechu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
3: Dál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Rekonstrukce a přestavba budovy Smíchovského nádraží by mohla začít v roce 2029 a trvat 2 roky. Záměr zahrnuje i výstavbu nového křídla s obchody, toaletami nebo úschovnou. Magistrát pak plánuje v koordinaci se správou železnic nad nádražím vybudovat autobusový terminál. V Klíčovských sadech mezi železniční tratí a Kbelskou ulicí by mohl vzniknout zoopark. Radnice Prahy 9 už vykoupila většinu pozemků, aby území zcelila. Zoopark by měl být volně přístupný, doplní starosta Prahy 9 Tomáš Portlík.
6: A co bych chtěl já, je to moje jako osobní přání a byl to takový můj sen, aby tam byl prostě takový jako větší plotík a aby těch ovcí, koz i prostě různých zvířat tam prostě bylo víc a aby to bylo takový jakoby volnější, kde se prostě člověk může procházet, kolem něj prostě proběhne koza a nevím, jiný domácí zvíře a vlastně to bude součástí toho území.
1: Starat se o ně budou lidé bez domova, kteří v této oblasti žijí v rámci programu Homeless Blues, který spustila Praha 9 v roce 2013. Česká televize plánuje do roku 2030 propustit 12% zaměstnanců, tedy zhruba 350 lidí. Vychází to z dlouhodobých plánů, které už dříve schválila Rada České televize a uvedl to generální ředitel Hynek Chudárek. Česká televize v současnosti zaměstnává bezmála 3000 lidí. Naši tenisté se utkají v pátek a sobotu s výběrem Spojených států amerických o postup do finále, finálové fáze Davis Cupu. Duel se uskuteční na tvrdém povrchu v O2 aréně, kam se týmová soutěž vrací po 13 letech. Hrát se bude na 3 vítězné zápasy, páteční program začne v 15 hodin, sobotní pak o hodinu dříve. Dnešní den postupně proměnlivý, znamená to polojasnou oblačnou oblohu, více mraků. Čekáme v průběhu odpoledne maximální teploty 19 až 21 stupňů.
4: Hit Radio City.
0: Hezké dopoledne, 2 minuty po 11. S vámi stále Kateřina Pechová. Samozřejmě další hity. Doufám, že tohle vás roztancuje. Hit Radio. Trošku sebou zasmíkat před obědem Shakira a Waka Waka. Tak jdem na to.

0: tak všechno mám.
1: Poetika a Blízko, posloucháte Hit Radio City. Prosím vás, Praha je drahá, to víme. Ono i střední Čechy jsou drahé, ale možná pro vás mám tip, co koupit. Kde bydlet? Mm-hmm. Prosím vás, ve Švédsku si teď totiž můžete koupit soukromý ostrov. Není to nic obrovského, ale je to soukromý ostrůvek. Jo? Je tam baráček, obyvatelný po celý rok, jedna ložnice, koupelna, nechybí sauna, to musíte ve Švédsku mít, to je jasný, vlastní molo, abyste mohli lodí, žijou na pevninu, elektrika, internet, prostě všechno. A stojí to, prosím vás, 2 mega. Stojí to 2 miliony, chápete to? Soukromý ostrov stojí 2 miliony, barák u Prahy stojí 20. Vždyť to je šílený. Tak jenom možná už toho máte dost. Už vás nebaví přeplněný MHDčko, už vás nebaví lidi všude. Jako soukromý ostrov vyřeší všechno. Doufám, že mě pozvete na návštěvu právě teď Shepherd a Geronimo.

0: Rihanna Diamonds, posloucháte Hit Radio City. Už jste dlouho ve vztahu a už to není tak úplně, co to bývávalo. Tak nezoufejte, protože na to existuje trik. A vlastně je úplně jednoduchý. To zvládne fakt úplně každý. Údajně totiž stačí, abyste se s protějškem častěji dotýkali. To zní hezky, co? Stačí dokonce 20-vteřinové obětí. Během toho totiž do mozku dojde signál a začnou se vám uvolňovat hormony lásky. Jo, 20 vteřin takhle v obětí, krásná věc. No a údajně by taky mělo pomoct, když se budete občas překvapovat. A teď si vemte, že svoji polovičku překvapíte tím dotekem. Ha, dva v jednom. Řekla bych, tak si u toho na mě pak vzpomeňte, ale to zní divně. DJ Antoine a The Beat Shakers nebo Miley Cyrus už za chvíli. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Slevy Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
0: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

End of the World a Miley Cyrus. Posloucháte Hit Radio City, krásné dopoledne. A zajímá mě, těšíte se na nový lavičky na náplavce? Hotovo má být cca do měsíce, někdy do půlky října by to mělo být všechno ready. Mně se strašně líbí. Já nebudu lhát, je to, za mě je to hezký. Jsou z masivního dubu, má to odolat i povodním, což se na náplavce hodí, to víme. A vlastně je to super způsob, jak se tam trošku zarelaxovat, užít si ten nádherný výhled, že jo. Bylo spoustu protestů proti tomu, jo, lidi se vztekali, že drahý a tak dále, jako chápu. Ale zároveň, když třeba jdete na trhy, jo, na sobotu, že jo, a teď máte v jedné ruce jídlo, v druhé ruce pití a nemáte si kam sednout. To je strašně smutný přece. A teď bude kam, já vím, někteří se sedají na ten rantl, že jo, nad řeku, já se přiznám, že já nemůžu, já se totiž bojím. Protože jsem tak nešikovná, že tam upustím buď to jídlo, to pití, telefon, anebo sebe. To je strašný riziko.

ale teď tam bude prostě kam si sednout, dokonce se na ně dá lehnout. Hele, za mě dobrý, jo. Doufám, že i vy si tam na chvilku sednete a jenom si užijete tu nádhernou scenérii, kterou naše centrum nabízí. A taky doufám, že si užijete tenhle fantastický song John Bon Jovi, Queen of New Orleans. Jdeme na to.

0: skvělý song. Vzpomeneš si, to jsou Eva Farná a Miraj, posloucháte Hit Radio City. 11:45, jo, je to tady čas oběda, tak pokud teď přemýšlíte, co si dát, takový to, jak člověk kouká, kde co mají, že jo, přemýšlí, jestli si dá to, co si do práce přines, nebo ne. No tak, hele, nechávám to na vás, já jdu asi na Segedin dneska. Zmohlo mě to, myslím si, že to je ideální volba. Tak hlavně prosím vás, dobrou chuť, za chvíli už startují srdcovky s Jirkou Pelnářem, i dneska se rozhodně máte na co těšit, tak si to nenechte ujít. Já se loučím, mějte se moc fajn, užijte si hezký zbytek čtvrtku a za chvíli třeba tohle. Fantastičtí Imagine Dragons a Radio Active do uší, tak buďte s námi a ahoj.
1: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Máme příležitost, jdem se ukázat.
3: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
1: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
4: Velkolepý.
1: Natočím to.
4: No tak všechno velkolepě.
2: Všechno velkolepě.
1: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské Hit Radio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
3: No to je sen.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: V Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Více aut stále hlásíte na Černáku. Tady se popojíždí v obou směrech, a to minimálně 5 až 7 minut. Přerušované kolony se pak tvoří od sjezdu z D5 na Pražském okruhu směrem k D1. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
7: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel vetoval návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Ten má podle koaličních tvůrců usnadnit výměnu státních úředníků a přiblížit pravidla jejich zaměstnávání zákonníku práce. Rozsáhlá reforma státní správy byla podle Hradu přijata bez standardního připomínkového řízení a dostatečné odborné diskuze. Naopak prezident podepsal zákon o znovu zavedení EET. Začátek školního roku přináší rodičům řadu výdajů. K pomůckám a kroužkům se připojí i obědy, které mohou stát kolem tisícovky měsíčně. Rodiny v těžší finanční situaci mohou získat pomoc. Jak popisuje koordinátorka projektu Obědy do škol Barbora Nejedlá.
9: Doporučila bych rodičům, pokud cítí, že potřebují podpořit, aby se obrátili na někoho ve škole, komu důvěřují, na třídního učitele nebo vedení školy, a informují ho o našem projektu, ať zkontrolují stránky Women for Women, registrují se do aplikace, spojí se s námi, aby jsme mohli popsat, jak spolupráce funguje.
2: Při absenci musí rodiny obědy odhlásit, jinak může být dítě z projektu vyřazené. Loni se vytřídilo rekordních 770 tun léčiv, přesto je každý pátý Čech hází do koše. U příležitosti blížícího se Světového dne úklidu připomíná projekt Nevyhazuj léky, že pozornost si zaslouží také domácí lékárnička. Tu bychom měli kontrolovat pravidelně, ideálně každého půl roku. Teď se ještě podíváme k nám. Konflikty mezi sousedy, napjaté vztahy v SVJčku nebo neschody ve školách. Na Praze 1 začalo fungovat centrum, které obyvatelům nabídne takzvané mediační služby při řešení těchto a podobných problémů. Jde o první podobný projekt v zemi a podle první dámy Evy Pavlové by se ostatní regiony mohly v Praze inspirovat.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Odpoledne zůstane proměnlivé, polojasná oblačná obloha, ubývání mraku pak čekáme opět na večer. 19 až 21, to jsou maxima, a k tomu slabý vítr.
1: Srdcovky Hit Radia a Jirka Pelnář.
10: Nádherné poledne, nádherný čtvrtek vám přeju. 12 hodin a 3 minuty. Dobrou chuť k obědu a my tady na Hit Radio opět servírujeme naše oblíbené srdcovky. I dneska se spolu vrátíme do doby, kdy jsme například seděli doma u televize a sledovali Davida Copperfielda, jak nechal zmizet sochu svobody, anebo dělal takový ty karetní triky. Pamatujete si to? Ze kterých nám šla hlava kolem? Celá rodina jsme seděli doma u té televize, koukali jsme. Přesně jsme si jako říkali, to červený ESO, to si budu pamatovat, to se tam nemůže objevit znova. A nakonec se opravdu objevilo. No, šla nám z toho hlava kolem, to je prostě neuvěřitelný. No a hlava kolem vám půjde taky i z dnešního výběru srdcové, který pro vás mám. Začínáme nádhernou skupinou Kors a pak si dáme taky něco z českých kluhů a hájů.
1: Hydra

0: Course. Ve 12 hodin 7 minut posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Rodiče, máte doma malé děti? Hrajete alespoň trochu na kytaru? A chcete si s nima zaspívat? Jestli odpověď je ano, ano a ano, tak mám pro vás tip. Já teď trochu otevřu i moje vlastní soukromí. Já mám 4letýho syna a teď každý den doma hraju na kytaru a zpíváme jednu a tu samou písničku. Jeho ve 4 letech strašně, ale strašně baví. Mě vlastně jako taky, protože to je hrozně jednoduchý na tu kytaru, proto se ptám, jestli aspoň trošku hrajete, protože jednoduchý rytmus, naprosto jednoduchý easy akordy a je to hrozná sranda. Je to rychlý, není to žádnej Béba a podobný strejček Donald, co doma kačera měla, tak podobně. Ale je to český, je to super. A vlastně si jako říkám, že jednou, až ten kluk bude velký, tak asi bude mít jako vzpomínku na dětství, jakmile uslyší tuhle písničku, na to, jak jsme doma v obýváku, na to fakt jako tančili, skákali a blbli. Zároveň si říkám, je nějaká písnička, díky který si vy vzpomenete na vaše rodiče, kterou s váma zpívali, kterou jste třeba poslouchali na gramofonových deskách. Prostě, když uslyšíte nějakou písničku, vzpomenete si na svý rodiče. Dejte mi vědět, která to je na 777-937-777. Třeba si ji dneska i zahrajeme v srdcovkách. No a tohle je ta, o který já teď mluvím. Jak říkám, je to hrozně jednoduchý. Strašně se u toho vyřádí, zasmějete se, vy se ji naučíte úplně v klidu prostě na kytaru a je to boží, je to český a je to prostě rock and roll. Takže tohle je srdcovka z mého domova. You know.

0: Ice MC na Hit Radio, It's a Rainy Day, je přesně čtvrt na jednu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ale byla taky krásná srdcovka. Já jsem se vás dneska ptal, jaká píseň vystihuje vaše rodiče? Jinými slovy, když prostě si zavzpomínáte na své dětství, když jste byli malí, je něco, co třeba vám zpívali vaši rodiče a když byste to teď slyšeli, tak si vzpomenete na mamku s taťkou? Tak ano, odpověď je ano. Třeba Lucka píše, ahoj Kyrko, nám taťka vždycky od mládka zpíval Medvědi nevědí, že turisti nemají zbraně. Teď to občas taky zpívám svýmu synkovi. Tohle je nádhera, jak se potom jako propojujou prostě ty vzpomínky přes ty generace a je to všechno tou hudbou. Další zpráva třeba Mirka tady píše z Horních Beřkovic. Ahoj, já mám v srdci Šlipanenky silnicí. Když jsem byla malá, chodili jsme s mamkou přes louku za dědou a zpívali jsme si. A jednou, když za dědou přijela teta a my za nimi šli na návštěvu, tak se mamka vyfikla, měla bílé kalhoty, šli jsme opět přes louku, mamka začala notovat a šli panenky a v tu chvíli udělala takový ten vojenský pevný krok, ale do louže. Smáli jsme se až k dědovi, kde se musela celá přivléknout, je to už asi 30 let, ale pořád se tomu musím smát. Zdraví Mirka. To je taky krásná vzpomínka a zase je to tou hudbou. No nádhera. Na jakou další píseň si vzpomínáte vy z vašeho dětství, která spojuje vás a vaše rodiče? Dejte vědět 777 937 777 a my si dáme srdcovku s číslem 4 Anastasia.

0: To je poslední srdcovka, kterou slyšíte dneska na Hit Rádiu. Ode mě. Ještě nás čeká jedna na přání.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Dnešní srdcovky jsou trošku nostalgické, to je pravda. Vzpomínáme na naše rodiče a především tedy na písně, které nám zpívali, když jsme byli děti. A co vám, jaká písnička vám ty vaše rodiče připomněly? A vlastně je hezký, že teď dospíval Saša a Saša mi poslala taky hlasovku.
2: Písničkama, protože pocházejí moje maminka z Moravy, kdykoliv jsme jeli na Moravu a projížděli jsme Hodonínem, tak tatínek vždycky otevřel okna a začal zpívat Hodoní je zaujáčka. Ale zpíval to všem, kdo šli okolo, takže bych v pubertě zase kdo úplně vyřízený. Když jedu se svým dítkem teď na Moravu, dělám úplně to samý a mám z toho strašnou srandu. Takže za mě Morava a v Hodoníně zaujáčka.
0: To je krásný, já to úplně vidím. Jaká to byla vostuda, že jo, když jste byli děti, tak jste si říkali, pane bože, už zase všichni se otáčí a teď člověk dělá úplně to samý. To je prostě krásný. Tak jo, tak pojďme ještě tady koukám v rychlosti. Ahoj, naši měli svoji písničku Wind of Change. O, to je krásný, od Scorpions, jelikož samozřejmě neuměli anglicky, tak tomu říkali pískaný ploužák, tak pochopitelně. Já si vzpomenu vždy u Labuš Be My Lover na mámu, pouštěla si to pořád dokola a my se ségrou jako puberťačky to už nemohli ani cítit. Teď se mi to teda taky líbí. Zdraví Lucie. Taky krásný. Stáně ještě píše, ahoj, u mě vzpomínka na mamku, protože rodiče jsou metalisti. Tak když hraje Alice Cooper Poison, tak hned mi naskočí mamka. Mít rodiče metalisty? Stáňo, jaký to bylo? Napiš mi ještě na 777-937-777. Alice Cooper tady u nás na Hit Rádiu, to už by byl asi velký úlet, to je pravda, ale můžeme si aspoň o tom popsat na WhatsAppu. Co byste dneska chtěli slyšet? Píseň vašich rodičů. Dejte vědět, za chviličku srdcovka na přání.
1: 4,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí. Hit Radio. Hit Radio.

0: rádi Dny Merien.
1: Dny Merien, jo.
0: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
1: No to je sen.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Linkin Park. Je 12 hodin 35 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Je před náma srdcovka na přání a vypadá to, že nejoblíbenější skupinou obecně našich rodičů byly Pink Floydi, teda podle všech zpráv, co mi sem chodí na WhatsApp Hit Radio. Ale samozřejmě mám tady ještě jako spoustu dalších krásných vzpomínek na vaše rodiče. Je to nádhera. Vybrat zase jednu píseň je extrémně těžký. Já se tady ještě vrátím zpátky ke Stáně, která posílala zprávu, že mamka zbožňovala Alice Coopera a zbožňuje ho dodnes. A já jsem se ptal, jaký to bylo mít rodiče metalisty a píše, no, byli to takoví ti vlasatí lidé za komunistů, což se moc nelíbilo společnosti, hlavně teda taťka. Hudba u nás o víkendech hrála dost hlasitě, bylo to takové rušné, ale teď jim je přes 60, taťka sbírá metalové desky a mamka si pouští metal k uklízení. Je krásný. A když jsme u toho Alice Coopera, tak mi ještě tady přišla zpráva od Radky, která píše, já mám teda taky Alice Cooper Poison strašně ráda. Jenom ne s rodičema, ale s mýma bratrama. Bohužel už ale nejsou mezi náma. Byl by fajn, kdyby si ji pustil. My jsme Hit Radio. Alice Cooper tady u nás na Hit Radio. Asi to jako nejde. Na druhou stranu, když se řekne, že něco nejde, tak pro mě to je takový jako červený hadr. Já jsem se narodil v dubnu, já jsem bík a já prostě jdu proti tomu červenému hadru. Takže proč ne? Tohle jsou srdcovky a jsou to vaše vzpomínky. Já jsem na něm byl, když tady byl s Johnny Deppem pár dní zpátky. Kdybyste chtěli vidět, jak Alice Cooper vypadá teď momentálně v roce 2026, tak u mě na Instagramu jsou videa, jako Jirka Pelnář, jsem tam, můžete si kouknout. A teď si dáme rok 1989 tady na Hit Radio. Jenom pro vás. Vzpomínka na vaše bráchy, na vaše rodiče.

0: Rihib a Iná na Hitrádiu ve 12 hodin 42 minut. S váma Jirka Pelnář. Doufám, že vás se dnešní čtvrteční srdcovky bavily. Pokud máte jakýkoliv tip na další srdcovky, klidně mi to můžete psát, buď na WhatsApp, nebo klidně na Instagram do zprávy. Jak chcete vy, zítra ve 12 hodin nás čekají další srdcovky, poslední pro tento týden. A kdybyste si chtěli ještě užít další legendární hity, tak i dneska mezi 18. a 21. hodinou na Hitrádiu, tak vás čeká Hitrádio Klasik, kdy opět zazní některé perly z 80. i 90. let. Do 13. hodiny. Co stihneme? Miles Smith a nebude chybět ani Rudimental a ve 13. nejnovější zprávy.
1: Hitrádio. Hitrádio.

0: KFC ti zase nabízí víc.
1: MacBooky Neo,
0: iPhone 17,
1: laserové projektory,
0: sluchátka Apple Beats
1: a stovky dalších cen.
0: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
1: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
0: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Fajn na Hit Rádiu. V závěru dnešního poledne před námi nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Část D5 od Rudné, pak po Pražský okruh, popojíždí zhruba 5 minut a na úrovni Jinočan a Ořechu nabíráte další zpoždění. Úroveň Jesenice, tady se zdržíte kolem 5 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden...

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Energie znovu zdražují, ceny plynu a elektřiny na světových burzách výrazně rostou a postupně se to promítá také do nabídek českých dodavatelů. Jak by se mohly domácnosti před dalším růstem cen bránit a chránit, nastíní ekonom Lukáš Kovanda.
3: V tuto chvíli lze doporučit domácnostem, kterým například končí fixace, aby zvážili další fixaci na ideálně 2 roky, a i ty domácnosti, které vlastně mají třeba smlouvu na dobu neurčitou, také by mohly zvážit fixování.
2: Podle odborníků se vyplatí nabídky dodavatelů porovnat a při fixaci zvážit nejen cenu, ale také délku smlouvy a podmínky jejího ukončení. Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o dalším nastavení úrokových sazeb. Analytici předpokládají, že centrální banka ponechá základní úrokovou sazbu na hodnotě 3,75%. Nevylučují ale její zvýšení na některém ze zbývajících letošních jednání. Policisté a hasiči kvůli bombové výhrušce ráno evakuovali stovky pacientů z nemocnice v Hořovicích na Berounsku. Na místo vyslali maximální počet hlídek a psovody ze pci vycvičenými na vyhledávání výbušnin. Zatím do zhruba 12. hodiny žádnou výbušninu nenašli. Teď se ještě podíváme k nám. Nedaleko metra Zličín v křížení ulic Na Radosti a Míšovická vzniká parkovací dům v režimu P plus R. Jeho kapacita, včetně venkovního stání, bude zhruba 600 míst. Hotový by měl být do 18 měsíců. Do konce tohoto měsíce, tedy do konce září, město otevře nové P plus R stání na Opatově.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
2: 19 až 21 stupňů, to jsou maxima pro dnešní čtvrteční odpoledne. Většinou proměnlivo, polojasná oblačná obloha a foukat bude slabý vítr.
0: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
4: Je čtvrtek 17. září, posloucháte Hit Radio, máme 1 hodinu popolední. Když řeknu radar, klingr a šťabajzna, víte? Jestli víte, tak to už jste taky životem zkušení, to o tom žádná, už vás taky možná ráno bolí záda a velmi těžce se vám třeba vstává, možná máte i na toaletě po 20 minutách mravence v nohách. Ano, to už hodně pamatujete, je to seriál Mesh a ten dneska slaví. Zajímavosti za chvilku.

Krištof a Tomáš Klus. Je 13 hodin a 13 minut, posloucháte Hit Radio. Patříte mezi fanoušky legendárního seriálu Mesh? Určitě poznáte, tím pádem hned první tóny. Tohle je přesně ta znělka, která nás v 90. začátkem milénia doslova upoutala k televizním obrazovkám. No a právě dneska je to 54 let od premiéry prvního dílu seriálu Mesh. 54 let. Mazec. Hockey Pierce, Radar, Klinger, Šťabajzna, plukovník Henry Blake. Jsou prostě jako nádherný vzpomínky. Legendární seriál. Mimochodem, když jsem zmínil ten první díl, tak úplně poslední díl, tak sledovalo 120 milionů diváků, což je zřejmě dodnes nepřekonatelný televizní milník. Mimochodem, ten poslední díl tak se vysílal v roce 1983. My jste neřekli, co? Spousta herců navíc čerpala i z vlastní zkušenosti. Třeba zrovna herec, co hrál Klingra, toho trošku jako blázna, který se snažil za každou cenu utíct z války, tak ten opravdu byl v armádě, americké armádě během korejské války. No a zároveň tak seriálem Mesh prošlo spoustu známých osobností, co si tam střihly malý roličky, a jednou z nich je třeba i Patrick Swayze. Vybavíte si ho tam? Věřím, že určitě ne. Ale pokud byste chtěli, tak když se podíváte na díl, který se jmenuje Pokrevní bratři, tak tam právě Patrick Swayze stvárnil raněného vojáka. Ošetřuje ho tam sám Hockey Pierce. Tak pokud nemáte žádné plány na víkend, dát si takový jako Mesh maraton, proč ne? To by stálo za to. My si dáme další hity. Lost Frequencies, právě teď.

0: Ava Max na Hit Radio ve 13 hodin 24 minut. Zítra měli v Česku lítat stíhačky. Konkrétně tedy nad Prahou byl plánovaný průlet britských královských letounů RAF skupiny Red Arrows, což je teda jako nádherná podívaná. Ještě oni mají za sebou ty modro-červený dlouhý pruhy, že jo? To vypadá to jako fakt jako krásně, co tam jako dělají z těch dýmovnic, tak nebude to. Nebude to, je to nakonec zrušený. Kvůli aktuálním provozním a organizačním podmínkám a programu v České republice, tak se Red Arrows teda takhle na poslední chvíli den před rozhodli plánovaný přelet zrušit. Ale pozor, dobrá zpráva je, že jinak ale další program neruší. Hlavní součástí jejich návštěvy pořád zůstává účast na dnech NATO a taky dnech vzdušných sil armády České republiky, kde se tedy představí návštěvníkům ve svém leteckém programu. Ale ten plánovaný průlet nad hlavním městem, tak ten tedy zítra museli zrušit. My co nerušíme, tak nerušíme další hity tady u nás na Hit Radio. Za chviličku pokračujeme opět v tom, co máte rádi. Dáme si Miley Cyrus, budou Činasky a nebude chybět ani duet Sia a Kendrick Lamar.
1: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: City na Hitrádiu. Ve 13 hodin 36 minut s váma Jirka Plnář. Dneska máme čtvrtek 17. září. To znamená, že dva dny zpátky zakončili Činasky svoje letní turné, kdy vyrazili na nejkrásnější místa v Česku. Měli celkem 19 různých zastávek a já teda musím říct, že to byla velmi příjemná změna. Po třech letech hodili za hlavu stadiony a velké arény a hráli v letních koncertech, zámeckých zahradách a malých i přírodních amfiteátrech. Což tohle jsou koncerty, co mají úplně jinou atmosféru. Jsou komornější, rodinnější, přátelštější, jsou prostě víc cool. Tak pokud jste byli, věřím, že jste si to užili, pokud ne, no tak doufejme, že to brzy Činasky zase zopakují, tak i tak my si je teď dáme na Hitrádiu, protože Činasek prostě není nikdy dost.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Cyrus s hitem Wrecking Ball a vlastně stejně tak, jako se Miley Cyrus prohnala zdí na té velké demoliční kouli, zavěšené na bagru, tak se Vojta Kotek prohnal obrazem na bílém koni, fakt proskočil skrz ten obraz, nemá je skrz to plátno, na živém koni, přímo na pódiu a pak se lehkým klusem vydal po schodech mezi diváky, co sledovali premiéru prvního dílu nové série Zrádců. Jako musím říct, že diváky v sále to asi muselo šokovat, když najednou to prostě obrovský zvíře a Vojta na něm, tak byl takhle mezi nima. Neuvěřitelný, ale jako na efekt určitě dost dobrý. Včera jsem tady s váma řešil, že lístky na premiéru stály i desítku, jakože 10 000. Fakt 10 000 za jeden lístek. No a v finále, poslední díl Zrádců, by měl být dokonce v O2 aréně. A tam jsem koukal, že nejdražší lístky měly být dokonce za 50 000. Ulet, co? Je to dost, ale na druhou stranu vás to třeba nemusí trápit, protože 50 000 na ruku vám rozdáváme i my tady na Hitrádiu. U nás Zrádci nevyhrávají, pouze věrní. A za tu věrnost vám opravdu dáme 50 000 na ruku. Poslední zářijový pátek v naší hře Kdo pak to zvoní? Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. No a mimochodem zítra ráno po 7 hodině, když zazní zvonek, otevřete dveře, můžeme tam stát my a budeme mít pro vás další peníze. Tak držím palce.
1: Hitradio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Doprava v centru metropole je mírnější, z více auty, ale určitě počítejte na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu, pokud sjíždíte k D1. Z více auty se potkáváte také v oblasti kolem Motola. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Hi, it's me, Rita Ora.
6: I'm Macklemore.
5: I'm Dua Lipa.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
0: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Modernější zkoušky v autoškole pro řidiče kamionů a autobusů. Ministerstvo dopravy připravilo aktualizaci otázek pro dílčí zkoušku z ovládání a údržby. Mluvčí rezortu František Jemelka.
9: Tyto změny pomohou žadatelům o získání nebo vrácení řidičského oprávnění v skupinách C, E a D. Více klademe důraz na praktické porozumění současným vozidlům a jejich systému. Nově bude zkoušet zařazeno 8 otázek zaměřených na využívání asistenčních systémů řidiče.
0: Nová forma otázek by se měla začít používat od 1. ledna příštího roku. Vědci objevili na měsíci kráter, který vznikl při dopadu cizího tělesa před 2 lety a zpočátku zůstal bez povšimnutí. Má průměr zhruba 222 metrů a hloubku 42 metrů a je větší než římské koloseum. Pro badatele znamená nový kráter vítaný zdroj informací, užitečných pro plánovanou výstavbu měsíční základny NASA. Hokejová Tip Sport Extraliga zítra pokračuje 6 zápasy druhého kola. Mezi hlavními šlágry je souboj Kladna a Sparty, tedy týmů, které včera při vstupu do sezony zvítězily na kluzištích soupeřů. O první výhru budou usilovat mistrovské Pardubice v Litvínově nebo Kometa v Třinci. Teď ještě pohled k nám. Park na Kampě konečně projde revitalizací. Praha 1 zahájí práce v nejbližší době. Zahrnovat budou úpravy cest, doplnění zeleně, nové oplocení podél čertovky nebo také výměnu lamp. Součástí jsou nová pítka, mlžítka a plocha na petank. Park by měl zůstat při pracích maximálně možně dostupný pro všechny.
7: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Odpoledne zůstane proměnlivé, polojasná oblačná obloha, ubývání mraku pak čekáme opět na večer. 19 až 21, to jsou maxima a k tomu slabý vítr.
7: Hit Radio. Jirka Pelnář, Hit Radio.
10: Čtvrteční odpoledne pokračuje dál, 2 hodiny 2 minuty, možná, že už se taky nemůžete dočkat, až půjdete domů z práce, což obecně, tak to je jako naprosto normální. Pokud máte dneska ještě před sebou například plán, že budete večer koukat na fotbal, tak taky chápu. Je před námi nepopulární názor, ten se nebude týkat fotbalu, ale zase rozdělí všechny, celé naše Česko na 2 tábory. Jsem sám zvědav, do kterého tábora budete patřit vy. Opět si budeme povídat naprosto bez obalu tady na Hit Radio.
7: Hit Radio City.

0: na Hit Radio s hitem Too Sweet. Posloucháte Hit Radio, 14 hodin 6 minut.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Je to tady, jako každý čtvrtek ve 2 hodiny odpoledne dáváme prostor nepopulárním názorům. A vlastně, když jsem před chvíličkou mluvil o tom večerním fotbale, tak ono to trošičku spolu souvisí.
1: Nepopulární názor pro tento týden je...
0: Partner nemusí být člověk, který uspokojí všechny vaše potřeby. Jinými slovy, nemusíte spolu dělat neustále všechno. Každý má mít čas sám na sebe a vlastně žít si i svůj částečně vlastní společenský život. Tak, co si teď o tom myslíte? Je to cesta do pekel? A nebo je to prostě normální, že tak jako jeden večer jeden kouká na něco, druhý večer druhý kouká na to druhý, nemusí tam být spolu na tom gauči, každý si dělá jako co chce, někdo je, vyjde, já nevím, se půjde si dát drink nebo někam do kina s přátelema, druhý je doma, nebo musí prostě jako dva dělat opravdu všechno spolu. To znamená, že když jeden rád jezdí na kole, tak ten druhý si prostě musí pořídit kola, musí jezdit s ním, a nebo prostě si může jako někdy jako vyrazit sám. Co si o tom myslíte? Partnerský život. To je vždycky tenký let. 777-937-777. Dejte mi vědět vaše názory na WhatsApp Hit Radia. Posílejte zprávy, posílejte hlasovky a klidně tam můžete dát i své vlastní zkušenosti z vašeho partnerského života. Těším se.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: No Doubt na Hit Radio s hitem Don't Speak.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: V dnešním nepopulárním názoru řešíme to, že v partnerském vztahu prostě naše druhá polovička nemusí být člověk, který by měl uspokojit všechny naše potřeby, a že vlastně jako každý má taky nárok na svůj vlastní život, i když žijeme pospolu. Tohle mi přišlo jako hezký, tady jenom se nic jiného nepíše, než vytesat do kamene, vytisknout a rozdávat na matrikách. Ano, děkuju za tuhle zprávu. Další, ahoj, moc hezké téma a souhlasím, protože pak se lezou na nervy. Tomáš píše, čau, hele, přesně, my máme sousedy a jsme z nich na větvi. Oni všechno dělají spolu, ale úplně. A je vidět, jak to občas jednoho nebo druhého nebaví. Ale byl by asi ohej na střeše, kdyby náhodou u toho ten druhý nebyl. Nevím, jestli je to přehnaná žárlivost nebo co to je, ale chodí spolu nakupovat. On s ní kouká na její telenovely a ona s ním zase na fotbal i na hokej. Další zpráva z WhatsAppu Hit Rádia. Ahoj, je skvělé mít stejné koníčky a zároveň mít každý něco svého. Odpočinete si od toho druhého a navíc pak máte si i o čem povídat, je to vytržení z rutiny. Takže jasně, palec nahoru. Silva píše, dobrý den, jak že nemusí můj partner uspokojit všechny mé potřeby? Od čeho ho tedy mám? Pokud mě miluje, tak mu to snad problém nedělá a dělá to rád. Pokud ráda chodím na kosmetiku, tak mě tam odveze. Když mám ráda mořské plody, tak se mnou chodí do restaurace a alespoň se snaží něco ochutnat. Nevím, proč by si každý měl dělat, co chce, bez toho druhého. To pak spolu nemusí být. V dobrém i ve zlém, jedna duše, jedno tělo. No, těžký. To má doma chlapec, ale... Pardon, to je jenom můj názor. Každý to má doma samozřejmě jinak a já děkuji i za tenhle názor. Jasně, pojďme se postavit taky i na tu druhou stranu mince, protože zatím to vypadá, že Silva je jediná. Ano. Ano, ahoj, každý by měl mít svůj chvilku pro sebe. My teda s manželkou trávíme většinu času spolu a s dětmi, jsme i ve stejném zaměstnání už 7 let a pohoda. Je to pouze o komunikaci, toleranci a trošku i o kompromisech. Co si o tom myslíte vy? Bez obalu. Bez toho, aniž by vás kdokoliv soudil. Řekněte svůj názor na 777-937-777. Dáme dva hity a uděláme závěr. Teď One Direction na Hit Radio.

0: David Guetta tady svým Stones and I. Posloucháte Hit Radio 14.22.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas?
0: Tak musím říct, že paní Silva svým názorem normálně rozbouřila vlny a vlastně zatím jako jediná se postavila na tu druhou stranu. Nepopulární názor, pokud jste neslyšeli, tak pro dnešní den je ten, že partner nemusí být člověk, který prostě uspokojí všechny vaše potřeby. Jo? A paní Silva tady jasně napsala, že to naprosto tomu jako nerozumí, že od čeho ho tedy jako má, a pokud jí miluje, tak mu to snad jako problém nedělá, ne? A dělá to vlastně jako rád, protože jsou spolu jedna duše, jedno tělo, v dobrém i ve zlém, a tím pádem, kdyby to tak nebylo, tak by vlastně jako nemuseli být spolu. No, je tady spoustu zpráv, které se staví přesně na tu druhou stranu, že by opravdu jako měl mít každý svůj vlastní prostor pro sebe, svůj čas na sebe, a já tady vyberu za všechny zprávy jednu SMS-ku od Verči, která to vlastně jako krásně shrnuje. A je to vlastně ze života. Je tady mi píše, ano, ze života. Musím se smát, kdysi bych ještě s paní Silvou souhlasila. Ale teď, po 7 letech manželství, jsem ráda, když vypadne párkrát do měsíce na jedno do hospody a já si dám sklenku vína a pustím romanťák. Na to se dá říct pouze amen.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.
2: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: Já se musím přiznat, já mám v garáži, už to skoro u stropu, tak zacvakaný ty kelímky z festáku do sebe.
2: Jo, tak to mám doma,
1: a měří to třeba 2,5 metru a prostě jsou tam a nejsou ani vymytý. Prostě, to tam.
3: To je největší kýč mít doma tyhle ty kelímky z fotbalových stadionů, koncertů, jako budu mít na památku.
1: Takový jsem já.
2: A tamhle jsou dveře, Fílo.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
4: Has for money. And get advice, ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: zpěvačka, influencerka, módní ikona, dáma, která opravdu hýbe celým, nejenom hudebním světem, ale celým showbiznisem. Mimochodem udělala jako fantastickou věc a to, že se postavila na vlastní nohy. Teď si říkáte jako asi, že to s těma prachama, co má, není celkem složitá věc, ale já to myslím hudebně. Už je to nějaký pátek zpátky? Ale pořád to všichni obdivujou. Ona vlastně všechny písničky znovu přespívala. Natočila si je sama, aby ty písničky byly její, ne aby byly vydavatelských společností. A to je jako obrovsky náročný krok, všechno to znovu udělat a zkusit to prodat celý prostě jako sám pod sebou. No, podařilo se, podařilo se. Taylor Swift, dáma, která baví taky i spoustu mužského publika. Nejenom, že se na ní krásně dívá, ale prostě hudebně je to jako super. My si dáme za chviličku další dámu, Lady Gaga, společně s Bruno Marsem, a nebudu chybit ani Genesis. Ještě předtím, ale taky pozvánka i na dnešní odpoledne, protože od 15 hodin to začíná. Od 15 hodin začíná odpolední show na Hit Radio.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Jak to dopadne, když do jednoho studia zavřete někoho, kdo miluje klimatizaci a kdo nenávidí klimatizaci? No, o tom se dneska třeba přesvědčíte.
3: Vypni to, je tady kosa. Vypni to. Přátelé, teď nemluvím na vás, jo, vy to radio nechce zaplý, ale Dominiku, vypni to.
2: Ale vadí ti, že určitě v autě mají zapnutou klimatizaci,
3: vypněte,
2: že jo?
3: Vypněte to. Bude vás škrabat v krku, ale už ji budete mít jako nový. Poslouchejte.
1: Hit Radio City.

Lady Gaga, Bruno Mars na Hit Rádiu ve 14 hodin 4 a 40 minut. Za 15 minut vás čeká naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář, přeju vám pohodový zbytek dnešního dne. Jsem rád, že posloucháte Hit Radio. Dělejte to dál, protože se dál budete určitě dobře bavit. No a já se na vás budu těšit zase zítra v pravé poledne. Zítra pátek, čekají nás páteční srdcovky v pravé poledne. Tak si k ním zítra uděláme nějaký dobrý kafe, žijeme si spolu krásný polední čas. A když teda jsem u toho kafe, tak máte v práci kuchyňku? Tak se potom schválně podívejte, až půjdete domů do kuchyňky, jestli tam máte nějaký erární hrníčky. Co tam máte za hrníčky? Já jsem tady otevřel normálně Pandořinu skřínku hrníčků. A jsou to teda jako strašný bizáry, co tady máme. tak jsem je teda tady začal jako fotit. Dneska jsem si do takového náhodného hrníčku udělal kafe. A nevěděl jsem, jestli si do něj mám dávat mlíko, nebo už v tom je. To hrníčku prostě zajímavý. No, takhle, pokud budete mít takovýhle nějaký hrníček, klidně ho vyfoťte, připravte si to na zítra, zítra se o tom můžeme pokecat i tady v rádiu. Kdybyste chtěli vědět, jaký my tady máme bizarní hrníčky, nechápu, kdo to kupuje, kdo to sem nosí, ale je to tady, můžete se podívat na Instagram ke mně do storíčka a napsat mi, co si o tom myslíte. Zítra dáme další. Ještě jednou přeju pohodový zbytek dnešního dne a zítra se na vás těším, kde jinde, než tady, na tom nejlepším rádiu v Česku. Na Hit Rádiu.

0: Britney, bitch.
1: Dny Marian v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Marian a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne, příjezd do metropole od Loděnice po D5 v kolonách a pokračujete v nich také na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. Kolona se prodloužila také na úrovni Jesenice od sjezdu z D1 směrem k letišti. Kvůli dopravní nehodě popojíždíte 10 minut a pokud vyjíždíte D1 dál, pak na Brno kvůli nehodě u Všechrom počítejte s kolonou, ta vás brzdí na čtvrt hodiny. No a podíváme se i do centra metropole, tady provoz se zesílil v Letenském tunelu, v Bubereckém tunelu směrem na Troju, ale také Vlzonova ulice od Florence hlásí zpoždění kolem 10 minut, Štěrbohovská spojka na úrovni Štěrbohol, vlastně prakticky oba směry, hlásíte 15 minut v aktuální koloně kvůli silnému provozu a také nehodám. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro pizzu Ristorante v Bila klubu.
4: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio City.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Policisté ukončili zásah v hořovické nemocnici. Od rána tady zasahovali kvůli anonymní bombové výhrušce. Výbuštinu nenašli. Evakuovaní pacienti i personál se teď vrací zpět. Vyšetřovatelé dělají maximum pro to, aby zadrželi člověka, který nemocnici vyhrožoval. Praha 8 dokončila obnovu kaple na takzvaném hřbitově bláznů. V minulosti sloužil jako pohřebiště pro pacienty bohnické psychiatrické léčebny. Nová kaple využívá zachovalé zdi, té původní, získala novou šedou fasádu a místo střechy je otevřená konstrukce z oceli. Ta má evokovat trnovou korunu. Radnice plánuje i další úpravy. Druhé kolo kvalifikace Davis Cupu proti USA zítra zahájí Jakub Menšík s Lernerem Tienem. Utkání začne v 15 hodin, poté Jirka Lehečka vyzve finalistu New Yorkského Grand Slamu Bena Sheltona. Hraje se v O2 aréně, kde na páteční program naváže pak v sobotu ve 14 hodin utkání v deblu, na které jsou přihlášeni Adam Pavlásek a Patrik Rykl.
0: City Extra.
1: Na víkend se chystají kinodny, vůbec poprvé se spojí 190 kin po celé zemi a nabídnou premiéry, filmové hity i návraty klasik. V programu najdeme také program pro děti, animáky pro malé diváky. Šéf asociace provozovatelů kin Dan Krátký.
2: V Praze to budou všechny multiplexy, Premier Cinema, Cinestar a Cinema City, ale zároveň i artová kina, především potom aerokina jako Světozor, Oko, Lucerna, Aero nebo Přítomnost, ale součástí akce je například i Edison Film Hub, kino pilotů, kino Evald a spousta dalších, takže v Praze je určitě spousta možností, kam se o víkendu do kina podívat.
1: Vstup do zapojených kin bude stovka a program najdeme na webu www.kinodny.cz. Odpoledne proměnlivé, polojasná, oblačná obloha, teploty se dostaly na dnešní maxima kolem 21 stupňů a fouká chladnější jihovýchodní vítr.
0: Práce končí, život začíná. Jdeme na to, Praho. Odpolední show Hit Rádia City s Dominikem Bršanským a Vincentem Navrátilem.
3: Máme za sebou zprávy, teď už jste ready. A jste ready i na tohodle. Vincent je zpět!
4: Dobrý den.
3: Dobrý. Změnil jsi hlas?
4: Trošku, já jsem ztratil ten původní.
3: A může za tu změnu hlasu to, co děláš o těch volných dnech, co nejsi tady? No volných.
4: Já natáčím. Nehraju skřítka, určitě. Lucí, kam jdeš? Já jsem se s tebou chtěl popovídat, jsem tady dlouho nebyl.
3: Lucí je zprávařka, to nechce poslouchat asi.
4: Lucí, můžeš mě pozdravit taky do éteru?
5: Ahoj, vítej zpátky, těšili jsme se na tebe, já jsem se těšila na tebe.
4: Lucka totiž se mnou jinak nemluví, víte, mimo, než mimo rádio.
3: A ty točíš s ní něco?
4: My to mluvíme spolu, Lucku.
5: Jo, my spolu točíme.
4: No, ale až večer.
0: Hit Radio City.
3: Já myslím, že točíš, no ale co?
4: Se Sergejem?
3: Jo.
4: No, s tím taky večer.
3: Cesta do Ostravy. Abyste do té Ostravy vyrazili. Novinka od Krištofu. Hezké odpoledne začínáme a za chvilku na zrádce.

0: Nelly Furtado na Hit Radio City, ale 12 minut po třetí s vámi Dominik a taky Vincent a taky s námi všemi.
1: Tak povídej, jaký to bylo na těch zrádcích včera?
0: No, viděli jste fotky?
1: A to je znělka tohodle?
0: Jo!
1: To je hustý. Já jsem se tě chtěl zeptat, protože mě psal kamarád, že má lístky, jiný než ty, který by chtěl dát lístky, které dostal. A dostal je právě někam ještě do 7. a 8. řady, takže to mělo jako epický a byl z toho nadšenej.
0: No tak přátelé, já byl ve čtvrtý, že na pozvání. Jo. No můžu říct, je to tady zpátky. Člověk jako faroušek tyhle soutěže má vždycky očekávání. Ta laťka se furt přeskakuje a zase je vejš. Já nevím, jak to zvládají.
1: Ale to není jako standard pro tu show, reality show, ne? Že ten Markus, režisér, ne tvůrce, ale skoro až tvůrce, když to takhle uchopil, tak on to vlastně v Česku dělá ještě epičtější, než se to dělá v zahraničí, ne?
0: On tady, myslím, říkal dokonce, že oni mají v zahraničí jako Británii zakázáno točit to filmově.
1: A on to má jak film.
0: A on to má od začátku do konce. To bude 12 hodinových filmů. Připravme se všichni na to. Na Prima Plus, myslím, že to je v telce za chvilku. Máme se na co těšit.
1: Já poprvý v životě se na to kouknu.
0: Víš, co je super?
1: Jsi mě nakazil teda.
0: Ty totiž děláš pro konkurenční televizi a komentuješ občas podcast.
1: Myslíš pro Noé TV?
0: Pro Noé TV a různý reality show. Kolik dílů ti trvá, než začneš soucítit s těma soutěžícíma, než je znáš trošku?
1: No, ta série skončí a potom až na těch akcí, když je možná někde potká.
0: Jak to máte teda vy, kamarádi, když sledujete, než se do toho dostanete? Já nevím, jak oni udělali ten casting, vy jste za 5 minut kámoši s těma účastníkama, vy je znáte. I když ne jménem, tak na ně máte názor.
1: No a včera na té show teda Vojta Kotek proskočil obrazem.
0: Na koni.
1: Na koni.
0: Ne, že by dělal jako hobby horsing.
1: Dělá hobby horsing. A potom teda vám promítli celý ten první díl a ty seš teda nadšenej. Je to zase jako lepší než minulý se. Pozor, jenom ať víte, my nejsme placený od zrádců.
0: Ne.
1: Jo? Dominik to má jenom takhle
0: hodně. Jenom za lístky za 10 tisíc, který jsem dostal.
1: Že dostal skrz rádio?
0: Ne.
1: Vodník přímo. Vodník přímo, aha, takže ty seš placenej.
0: No každopádně, příští série, ta už je potvrzená, budou tam samý VIP celebrity, ale teď zastavme se, do konce roku naše životy dostanou zase smysl, máme na co koukat.
1: Od kdy?
0: Od teď. Teď už to je na Prima Plus.
1: Aha, tak jo.
0: Pojďme na to. Já bych si to dneska večer dal klidně znovu. K tomu ty podcasty dvouhodinový.
1: Já dneska večer nemůžu.
0: Protože ty máš
1: jinou. No, protože já dneska večer chci zas v tobě spát. Tak jedině, že bys to viděl po druhý, no.
0: Ta Lucka, který jsi to chtěl říct, už to ne... Jo, aha!

0: nepovídej. 20 minut po třetí, hele, o čem bychom si ještě takhle odpoledne na Hit Radio City povídali? No a jo, tak ještě se vrátíme k tomu, co se odehrálo včera v Praze. Na tom velkým večeru, kde byl první díl Zrádců, a to nebylo všechno. Předtím byl normálně muzikál, tak 3/4 hodiny měl, který se zahraje jednou, teda už ho nikdo nikdy neuvidí.
1: Zaspívej ho. Buď ten zrádce, co ho replikuje do světa.
0: Ono to, přátelé, ukázalo, že ten svět Zrádců nezačal nějakou Nicole z Playboye, ale že se mapuje do 11. 12. století. Ta hra se hraje...
1: Mně se líbí, jak jsi šel dopředu. Jak jsi nešel 11. 10. Ale
0: já myslím totiž, že to bylo až 13. Tak se k němu chtěl dostat. Že každý rok organizuje na Křivoklátě kdo? No, ten hradní pán. A jak to může tolik stovek let ustát asi, ha? No,
1: takže ten muzikál byl o tom, jak ten hradní pán, o jeho origin story.
0: Ano, jeho
1: upír. On je upír?
0: No!
1: Aha, Vojta Kotek je upír?
0: A teď, jak se to prolíná s tou historií, já doufám, že to natáčeli celý, protože to je každý díl Zrádců film. Můžeme se na to všichni těšit, ale tenhle muzikál je samostatný muzikál.
1: A víš, co je hustý na tom, že mimo to, že teda vlastně dokážeme ty reality show vzít a udělat je evropským až celosvětovým stylem, tak jak většinou míváš na tady těch premiérách takový ty jako fópa, šaty, víš, že tam každý přijde nějak jako blbě obečenej, tak já nevím, jestli jste to, přátelé, viděli, ale schválně se koukněte někam do nějakých bulvárních pátků. Jak tam přišla účastnice tohohle ročníku Karolína Jánská Neumann?
0: Myslím, že sledující přibydou.
1: To je ona si udělala umělý ruce, který vypadaly jako ruce mrtvoly, který měla jako podprsenku. Ona prostě šla nahá a prsa jí držely uřízlý ruce, ale vypadalo to jako skutečně.
0: Jestli si to googlete si to okamžitě, teď můžete, nebo na tom Instagramu ještě jednou jmenovinci.
1: Karolína Jánská Neumann alias Karolína.
0: A ono to vypadá super, jak odchází z toho večírku, že to vypadá, že už to přeťali a někdo jí drží.
1: A někdo jí drží, ty, jako nechci být ten frajer, který byl poslední, jo? Očividně se to nevyplatíš a chmatat na ní.
0: Zrádce.

0: mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Merien v Prospánku to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Půl čtvrtá, krásný čtvrtek přejem. Posloucháte Hit Radio City s Vincentem a taky Dominikem. Hele, my vysíláme z IPáku, kousek vedle. Šel jsem za vámi, je tady náměstí Míru a můžete si tam skočit pro malinovku.
1: Takhle se dělá Mír.
0: Takhle? S
1: takhle
0: malinovkou.
1: Se dělá Mír, jako zadáčo?
0: Zadáčo, no tak blíží se komunálky.
1: A volby.
0: Komunální volby. Největší síla je Facebook, si říkám. My jsme se o volbách bavili s Vincentem.
1: Protože vem si, jak spolu lidi komunikují komunálně. Co je vlastně jako největší síla, když chceš mluvit se svýma sousedama? Koukneš se na tady to sobě.
0: Malešická parta.
1: Malešická parta, Suchdol, čistý Suchdol. Víš, já jsem se koukáš na tady ty jako facebookové skupiny, kde permanentně někdo říká, utekla vám kočka, anebo tam na zahrádkách něco děláme. Jasně. A teď tam jsou prostě, já jsem si všiml, že ty regionální politici začínají být strašně aktivní na těch facebookových stránkách a komentují všechny ty problémy. Ale stylem jako, že někomu utekla kočka a on tam je schopný napsat. Doufáme za tady tu stranu, že kočička se najde a když si ne, uděláme všechno pro to, aby jsme ji našli.
0: Takže dnešní politika 21. století ne na Instagramu, TikToku, na Facebooku, samozřejmě. Komunálně. No počkejte, říkáš tím tedy, Vincente, že i na Facebooku je místo pro influenceři? I influencery?
1: Já myslím, že na politický úrovni už se teďkon zastáváme do stavu, kdy příští volba prezidenta bude probíhat v anketě pod fotkou a premiér, protože to není tak velká událost, tak to už bude jenom storíčku.
2: Hit Radio City. Come on,
0: get on up. Co je to? Shakira, hezké odpoledne.

0: Za chvilku je tady 3:15, vy posloucháte Hit Radio City a vaše odpolední... Já nevím, kafičko, čaj, podle toho, co pijete. Každopádně k tomuhle si nalijte malinovku, kterou tady nalívají na náměstí Míru. Můžete, ne, že bychom podporovali nějakou stranu, ale hodně se řeší ve sněmovně poplatky. Jaký ty k ní máš vztah, Vinco? Protože se to zase odkládá.
1: Já to nechci, já chci být apolitický. Protože já mám tak extremistický názory na všechno, že si myslím, že je velmi bezpečný, abych držel hubu.
0: Tak přátelé, teď můžeme být apolitičtí a zase to hnát před sebou, protože Okamura novinářům po koaličním jednání dneska řekl, že to tak chtěli koaliční partneři, že poplatky se budou řešit až po volbách. Je ideální, že v Česku jsou furt nějaký volby a vždycky můžete říct
1: až po volbách, to jsou trapáci.
0: A my děláme v rádiu, takže můžeme říct až další hity po
1: písničce.
0: Po reklamách.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Hit Radio. Hit Radio.

Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Radio.

0: S vámi jako parťáci ve čtvrtek Vincent a Dominik. Kamarádi, Vincent našel něco, povídej.
1: Mám pro vás takovou zprávu. Vy, co jste fanoušci legendární herní série Polda, určitě si všichni pamatujete Poldu, jo. Luděk Sobotka, který prostě úžasně raboval toho Pankráce.
0: Tak... Já neumím to.
1: No tak máme nový hlas a dlouho se přemýšlelo, kdo to bude a tenhle případ.
2: Už víme, kdo ho bude. To bude ještě trvat.
0: 10 minut zpátky to vyšlo, už ho máme ve studiu.
2: Je tady Pavelička.
3: Pola.
2: Chtěl jsem vám jenom říct, že nás čeká spousta případů a že uvidíme, kdo to nakonec udělá.
0: Ještě posledních pár minut máme do celý, tak já chci jenom říct trošku backstory. Polda všichni milujeme, vyrůstali jsme na tom.
2: Ano.
0: Luděk Sobota daboval i ten novej díl, co má vyjít. Akorát už je prostě starší, takže vy budete moci u toho posledního dílu si připínat právě mezi ním a...
2: Právě mezi mnou si to můžete si to mezi mnou přepnout a říct, který se vám právě líbí víc.
0: Hele, brali byste to i v rádiu, že byste si připínali, koho tam chcete.
2: A já jich zase tolik neumím.
0: Zaspíváš to do celý, Cyrila.
2: Klidně.
0: Tak aspoň první sloku.
2: Ravi the life.
0: Tak radši, za chvilku zprávy. Tak hezké odpoledne.
2: Čau.

0: na Hitradio City. Posloucháte Vincenta, Dominika a za chvilku Luci, protože ta nese nejenom zprávy, ale mrkne s námi na cesty.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Vyjíždíte z Prahy D1, tak opatrně na sjezdu z Pražského okruhu. Najedete do kolony, pokračujete až po Mirošovice a to po pojíždění odhadujete na 10 minut. Dlouhé kolony hlásíte pak také z jižní spojky Barandáku a Dobřížské. Tady je to kvůli dopravní nehodě před vjezdem do tunelu Mrázovka. Po pojíždění 15 až 20 minut je pak od Záběhlic až na Černák. Dlouhá kolona se táhne Bubeneckým tunelem dál do ulice v Holešovičkách, i ta samotná popojíždí, ale v opačném směru. A přidáme ještě sjezd z D5 na Pražský okruh na úrovni Jinočan a Ořechu. Tady provoz také zesílil, hlásíte 15 minut v koloně. A na Vypichu počítejte z více auty v Bělohorské, pak následně v Karlovarské ulici 10 minut v přerušované koloně. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Minuta po 16. krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Na letišti Praha se v posledních dnech tvoří dlouhé fronty při pasové kontrole cestujících, kteří přilétají ze zemí mimo šengenský prostor. Na pátek je proto svoláno mimořádné jednání vedení. Komplikace způsobuje zavedení evropského systému vstupu a výstupu. Ten nahrazuje klasické razítkování pasů elektronickou evidencí. Historická vila v Bubenči prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Jedná se o jeden z nejnovějších kampusů v Česku. Nově bude sloužit soukromé škole, která aplikuje speciální vzdělávací model. Pokračuje její ředitel Pavel Růžička.
8: My jsme zrekonstruovali tu vilu kompletně pro potřeby školy a k tomu přistavili moderní pavilon, který má zakopanou tělocvičnu, dole v podzemí a nahoře jsou 4 nový učebny. Takže jsme spojili taky jako nový s tím starým, ale ta stará budova prakticky vypadá pouze zvenku, tak jak původně vypadala.
1: Historicky cenná prvorepubliková budova má bohatou minulost. Sloužila jako rodinná vila, sídlo rozvědky a naposledy také jako velvyslanectví. Armáda zahájila ženýní a chemický průzkum v šumavské oblasti na Klatovsku, kde se našly toxické látky. Nasadila na to 20 vojáků a speciální techniku. Nejprve začne průzkum lokality v Národním parku a poté oznámí další postup.
6: City Extra.
1: V Zoo Praha se bude v neděli slavit Mezinárodní den míru v duchu odkazu světově uznávané primatoložky a ochránkyně přírody doktorky Jane Goodall, která pražskou zahradu několikrát také navštívila. Doplní mluvčí Filip Mašek.
9: Setkání u goril proběhne ve 13 hodin v dolním pavilonu a v horním pavilonu, kde jsou mláďata, Moby a Gaia, v 15 hodin. Doprovodný program se potom ponese ve stylu programu Jane Goodall Roots and Shoots. To znamená, že děti si budou moct třeba vyrobit vlastní holubici míru a napsat na ní vzkaz pro lepší svět. Kompletní program naleznete na webu Zoo Praha.
1: Nebo také v apce Zoo Praha. A teď ještě pohled na oblohu, většinou polojasná, oblačná, zůstane až do večerních hodin. Dnešní teploty šplhaly na 20 stupňů, zůstalo docela větrno. Zítra při pátku nás opět čeká chladnější ráno s teplotami kolem 10 stupňů, na okrajích města dokonce pouze 8, no a více oblačnosti, ale příjemné teploty. 20 až 22, tak to bude vypadat zítra odpoledne.
6: Práce končí, život začíná. Jdeme na to, Praho. Odpolední show Hit Radia City s Dominikem Vršanským, Vincentem Navrátilem a Andreou Bezděkovou.
0: 4 hodiny a 4 minuty za námi zprávy. Teď máme takovýto počasí, že si můžete vybrat, jak chcete, aby bylo. Si máte 360, jo, podíváte se doprava, kaboní se. Vlevo, azuro.
10: Já mám nápad, tak to vyřešit. Ráno vidíte v zimní bundě, odpoledne zemřete vedrem.
0: To, myslím, je případ spousty, nejenom Pražanů. V čem jsi vyšel ráno, ty?
10: V bundě. Umírám vedrem.
0: Vydržíš ještě?
10: 2 hodiny max.
6: Hit Radio City.
0: To stačí. Miraj, hezké odpo.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdělat.

0: Tak kdo měl v pokojíku plakát týhle bohyně? Avril Lavigne na Hitradio City 11 minut po čtvrtý. Dneska jsme se bavili o zrádcích a taky Facebooku. Tak to Vincent spojí.
1: Mě zajímala jedna věc, když jsem viděl ty Facebooky, tak jsem viděl, jak vlastně tam ty lidi na sebe milujou bonzovat.
0: Fakt?
1: No na těch komunálních skupinách milujou prostě, tamhle tomu utekla kočka, jo, tamhle ten nezavírá dveře, bla. A tak jsem si říkal, že mě zajímá, jestli existuje nějaká skupina, jako máš Infludrbárna, což je facebooková skupina, kde na sebe lidi práskají, tak mě zajímalo, jestli nějaká skupina, kde lidi jako lovějí nevěrníky.
0: A určitě je, že jo?
1: No to si zapíže. A našel jsem na Slovensku profil Neverníci, což ale očividně je nějaká prostě služba, kterou si můžeš koupit.
0: Já si to tady hledám, přátelé, a fakt to existuje, dokonce mají mail, kam teda máte udávat?
1: Ale asi ne, oni, jsem to pochopil, takže ty si je koupíš a oni za tebou, oni vlastně jakoby za tebe najdou, jestli tě podvádí tvůj partner nebo ne, jo? Mají tam napsáno. Nenechte robiť zo seba debila. Ak máte podezrenie z nevery partnera, ozvíte se nám, my vám pomôžeme. Nie len, že odhalíme neveru, ale aj zabezpečíme dôkazy v prípade zistenia nevery. Nemusíte nič robiť, stačí nás len kontaktovať. Samozrejme, všetko prebieha v anonimite. Potom tam aj e-mail a ja som sa prosto zamiloval, oni tam mieli dva komentáře pod tím. Jo. Dva. Jeden pán v monterkách, klasický Facebook, rozumíš, kolem 50 let, tak napsal: a to sa platí. Jakože ne, to je asi nějaká jako humanitární akce prostě. A pod to další paní, Diablička Daniela, která má tak jako zhruba 60 let, napsala: no to má těž zaujímá, a jestli se to platí. A teď mě vlastně zajímá, jestli oni za to nechtějí platit a nebo doufají, že jejich partner si to nebude moc dovolit.
0: A já myslím, že existuje částka, kterou vlastně bychom mávli rukou, pokud bychom měli zaplatit a dozvědět se, jako když mávnete rukou nad telefonem, kde partnerovi přijde o půlnoci zpráva, nechci si přidávat další problém.
1: Kolik bys se zaplatil za to, aby si zjistil, jestli tě tvoje žena nepodvádí? Já myslím, že ty bys si spíš zaplatil, a ti to nikdo neříká, ne?
0: No říkajte,
1: tady máte kilo, prachy. Pište pryč.
0: Na který jste straně? Když tak napište našim bratiam, Slovákom,

0: Co je přesně ten rytmus, co zrovna potřebujeme? 4 hodiny a 18 minut posloucháte Hit Radio City.
1: Přátelé, bavili jsme se tady o nevěře a tak trochu jsme doufali, že nám začnete posílat tipy a práskací zprávy. Nic takového se nestalo.
0: Naštěstí.
1: A víš proč, Domčo, víš proč nám lidi neposílali zprávy o nevěře někoho jiného?
0: Protože jsou hodní?
1: Protože nejsou robovysavače.
0: Jo, pamatuju. Rozveď to?
1: Mám to rozvést, jako ta nevěra?
0: Robovysavač, no nějaký napráskal si pamatuju, robovysavač, někoho, něco. Tak
1: by se mohl jmenovat. Robo napráskal.
0: Robopráskač.
1: Jeden robovysavač totiž natočil nevěru. Jeden manžel podezříval svoji partnerku a ona jela na chatu a on tam koupil robovysavač s kamerou.
0: Jasně.
1: A natáčeli a dokonce ten robovysavač se nějak mohl ovládat na dálku a on jezdil s nima, vlastně s tím vysavačem za nima během toho, co to oni dělali na tom bytě a natáčel to.
0: A to přitom byli tak aktivní, že měnili místa? Měli vysát to všude?
1: Jsi se báli toho vysavače jak psi, když to dělali na pejska. A... No ale nejvtipnější na tom bylo, že oni použili ten pán, vlastně zažaloval tu svoji manželku u soudu, že prostě se rozvádí, chce odškodný za porušení manželského slibu, někde to bylo v Tajvanu. A oni to teda jako uznali, že OK, byla nevěrná, očividně, ale vy tu nahrávku máte i legálně pořízenou, takže to, co on vysoudil z ní, jí vrátil a šel na 5 měsíců do vězení.
0: Za... Teda, přátelé, pojďme to všichni teď v těch autech vstřebat, a chceš vidět, co nám hrozí.
1: Chceš vidět oslý můstek tisíciletí?
0: Pojď.
1: Pokud byste šli na 5 měsíců do vězení, možná byste vyšli nepoužitelní. Máme tady pro vás naši show.
0: Wow! Vy víte, už jen podle času, přátelé. Protože se blíží ticho. Nemáme podkres, ale to nevadí. To číslo,
1: já ho vyplním. 777 937 77, pište, jsem nepoužitelný a my vám dáme 10 rychlých otázek, vy na ně musíte 10krát špatně odpovědět v rekordním čase a když to stihnete, tak vyhrajete.
0: Lístky do zoo pro celou rodinku, tak ještě jednou číslo
1: 777
0: 937
1: 777,
0: pište se nepoužitelný, jdeme na to.
2: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu srdcovky, předkrm trocha nostalgie, hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Karte Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90 a jojo bombóny různé druhy z Kaufland Karte Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: díváš.
1: A hledím na vás, doufám, že vy nás všichni slyšíte, protože za chvilku si řekneme, že ve čtvrtek jsme všichni
2: nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
1: Na Hit Radio City vždycky v tuhle dobu na drátě je Mirek, ahoj.
3: Ahoj, ahoj.
1: Takhle, ne vždycky Mirek, ale nějaký nepoužitelný pro tento den.
4: Mirku, jak se máš?
3: Dobrý, jedu z práce, tak už tam ten zejtřek snad člověk vydrží a...
4: A Mirku, zvládáš všechno v životě dobře? Je to všechno OK?
3: No, tak jak kdy?
4: Tak jenom ti chci říct, že děláš dobrou práci. Jo, chlapi si to moc často neříkaj. Mirku, seš frajer, jo. Všechno je a bude dobrý.
3: Tak to je super.
4: A teda uvidíme teprve, jo? Moc no, se nepředbíhej.
1: To si říkám. Takhle, pokud umíš být zrádce, respektive umíš lhát 10 otázek, 10 špatných odpovědí, ani jednou se to nesmí opakovat. Mm. Jdeme na to?
4: Zeptám se tě na otázku, kterou se tě zeptal Bůh, než tě jsem poslal. Mirku, jsi připraven?
3: Samozřejmě.
4: Jdeme na to za 3, 2, 1, start.
1: Jak dělá houkající sanitka?
3: Píp.
1: Kterým měsícem začíná rok?
3: Prosinec.
1: Jakou barvu má malina?
3: Modrou.
1: Kdo zpívá hit Valčíček?
3: Bot.
1: Jmenuj tradičního domácího mazlíka.
3: Osel.
1: Jak zní naštvaná kočka?
3: Puf, puf.
1: Jmenuj známou českou tenistku.
3: Sampras.
1: Doplň rčení. Dvakrát měř.
3: Jednou střihni.
1: Kolik je 2 plus 2?
3: 70.
1: Zabroukej nám českou hymnu.
3: Prada.
1: Ježiš, to by bylo super. Já vidím ty fotbalisty na stadioně.

0: Posloucháte Hit Radio City, za chvilku 3:45, za námi Mirek a Nepoužitelní. Před námi spousta hitů, ale taky jedno uvědomění. Jsme sakra už všichni strašně staří. Jako herci z jednoho seriálu. Pamatujete si tuhle znělku?
1: Dětství. A ty poprvé v životě vidíš svoje rodiče se autenticky smát. V televizi běží Meš.
0: Vždycky dopoledne. Mě zajímá, jestli někdy Meš dávali večer.
1: Možná v Americe, tam to mají obráceně, ale řekni mi prosím tě jednu věc. Taky jsi měl takový to, že když jsi viděl Meš, tak jsi měl konečně pocit, že tě baví něco stejného jako se svým rodičem?
0: Že máme něco společného a můžeme na to koukat, přesně.
1: Pohádka pro oba.
0: Taky jsem měl pocit, že se dá zažít na hrozných místech, jako je válka, i radostný chvíle, aspoň na tom plátně.
1: No, ono je srandovní, že ta válka trvala 3 roky, podle který to bylo, a ten seriál trval 11 let.
0: To je koncept, že si vymyslíte seriál uprostřed války, ale nějak vám potom nevychází, když ten seriál je úspěšný, že ta válka už skončila a vy tam máte fungující seriál a postavy.
1: Nemůžete to prosím obnovit, my ještě chceme točit.
0: Prosím, postavy. Jo, že by rozpoutali konflikt.
1: Ano. Kterou postavu si měl nejradši? To je jako věčný boj v každém sitcomu, ale v tom Meši mám pocit, že je to ještě trošičku vážnější.
0: No jasně, která je vaše oblíbená? Protože já měl třeba Klingera, ten je tam skoro furt.
1: Jasně, já jsem rád, že jsme přeskočili Pierce, jo, tu hlavní postavu vlastně, to je správně, jo, to se musí přeskočit. Já jsem miloval Maxwella, který měl vždycky jiný kostým, dámský kostým. Ty vypadáš trošku jako Maxwell. Všiml jsi z toho?
0: Maxwell, asi googlíte, pokud můžete.
1: Já bych teď chtěl dát tvůj obličej, no Maxwell byl, to se vždycky převlíkal za ty šaty.
0: Ke komu se asi podobám nejvíc? Tak, ne, to byl Klinger.
1: Max, tak to asi jedno z jeho jiných jmen, znám jako Maxwella.
0: Jo, když si dal šaty, tak byl Maxwell. Nevím, přátelé, napište na 777-937-777, jaká byla vaše oblíbená postava.
1: Víš, co je zajímavý? Oni, když to točili a točili v těch uniformách, tak bylo strašný vedro. Tím pádem, když měli vlastně záběry blízký, tak mohli mít pod tím kraťasy a žabky, aby sebou nesekli.
0: Jako Lucka Rej při zprávách.
1: Jako Lucka Rej při zprávách. Přesně tak. A ještě jedna zajímavost, to, že mě nevypínají. Já toho mám dost, Meši. Já mám Meš rád. Víš, že ten BJ, ten herec, který hrál BJ,
0: já myslel DJ, trepra, že tam měl
1: trepra, tak on odešel po 3 sériích a on mohl odejít jen tak, protože on nikdy nepodepsal smlouvu. On tam 3 roky hrál jen tak a já jsem si říkal, mám já smlouvu tady v rádiu?
0: Ty, jakože dostáváš nějaký peníze za to?
1: Že to je trošku válka ve Vietnamu tady.
0: Je to samozřejmě.
1: Občas jo.
0: Hele, pište ty oblíbený herce.
1: Střílejte to do nás.
0: Střílejte.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Hit Radio.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
2: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně, oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show.

0: Za chvilku pátá, tak snad z toho nemáte depku. Ona je to krásná píseň, jak to komentoval Vincent, že je to písnička, která...
1: Musel toho být hrozně smutný, když to psal, to já poznám.
0: To poznáš, ale je z toho hit, no. Tak to většinou bejvá. Každopádně nevím, jak to bejvá u seriálu, jestli taky ten tvůrce musí psát smutný, aby se stal legendou. Jako seriál, který dneska slaví 54 let.
1: Nevím, jestli Meš někdo psal smutný, jako jestli někdo 11 let psal sitcom. Tak měl problém ten člověk.
0: Určitě měl problém, ale my jsme taky měli jeden. My jsme se hádali, která postava je lepší, jestli Maxwell nebo Klinger.
1: Ano, šli jsme do krve oba dva, pak jsme se uvědomili, že myslíme tu stejnou postavu, akorát má jméno a příjmení.
0: Díky vám, co jste nám napsali, přátelé. Ona jak ještě zněla ta znělka, on jí mluví Lábus, si říkám.
1: Jo.
0: No. Českém zim. A hrál tam někdy? Ne, přímo Lábus, ale ten jeho hlas.
1: To byl Lábus?
0: No.
1: Jú.
0: Pamatujete si to? A teď, jestli myslíme stejnou osobu.
1: Myslíš Jirku Labuse?
0: Ne, ten malej, jak dělá moucha. A udělej vozem bouch.
1: Já jsem tak zmatený jako náš posluchač teď.
0: To je teď úplně tak za rohem, že jsme oběhli celou budovu a běžíme.
1: On se jmenoval Labus? Nevypni to, to dojde.
0: Kdo?
1: Ne, já,
0: mluvil
1: počkej,
0: tam.
1: To byl vtip, nevypínej to, jsme v rádiu.
0: Tak přátelé, na cestu.
1: Zase je pátek. Dávám bacha na to, co říkám.
0: Na ty vaše zmatený hlavy z nás.

0: Teda takhle vám dělat slinu, ještě vás zlákat na pátek, to nebylo fér. Činasky a víno, ale na cesty se podíváme za chvilku. Nebo právě teď a potom zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Více aut na výjezdu z metropole po D1 od sjezdu z Pražského okruhu, zdržení až po Mirošovice. 15 až 20 minut popojíždíte jižní spojkou kvůli dopravním nehodám směrem na Záběhlice až Běchovice. Další zdržení kolem 15 minut je pak hlášeno v opačném směru na Štěrboholské spojce na úrovni Štěrbohol, Bubenecký tunel a směr na Troju. 15 minut popojíždíte v těchto místech, připravte se na zdržení také v okolí Tančícího domu, pokud jedete na Smíchov, ale také pokud jedete do Ječné ulice. Silný provoz je v Dobřížské, tady popojíždíte směrem na Smíchov už od Barandáku, opačný směr zdržení do 5 minut. No a podíváme se ještě na Pražský okruh, přerušovaná kolona je na úrovni Slivence, cestou k letišti a opačný směr popojíždí od Loděnice D5 a pak také část Jinočan a Ořechu. V této oblasti nabíráte zpoždění kolem půl hodiny. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
3: 99,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 17 hodin, máme pro vás dnešní vydání City Drive. Dobré odpoledne. Praha má 150 kilometrů tramvajových tratí. Soupravy ročně přepraví stejný počet cestujících jako pražské metro. Kladný ohlas má zejména v západní Evropě. Jak potvrzuje ředitel sekce infrastruktury a zástupce ředitele IPR Praha Marek Zděradička.
2: Ona není ani nejdelší, ani možná třeba nejstarší, ale právě ta kombinace té rozsáhlosti, intenzity provozu a také tím, že projíždí úzkými uličkami v centru města, z ní dělá takový fenomén. Rozhodně třeba, když se potkáme s kolegy ze západní Evropy, tak říkají, že prostě Praha to je tramvajové město. A ono je to vidět potom i na těch statistikách. Vlastně tramvaje přepraví každý den skoro to samé množství lidí jako pražské metro. Je to přes 368 milionů cestujících za rok.
1: S rozvojem nových tratí se zároveň modernizuje i vozový park. Některé oblíbené starší modely ustupují těm modernějším.
2: Pokud vím, tak dopravní podnik právě chce nahrazovat těmi novými a velmi povedenými tramvajmi typu T52 právě ty staré soupravy složené z vozů T3, ty, co jsou takové ikonické pro Prahu nebo vůbec pro česká města, Tatry, Smíchov, ale je potřeba prostě dívat se dopředu, abychom udrželi určitý komfort pro cestující a pohodlí, tak je potřeba ty tramvaje vybavit klimatizací, mít nízkopodlažní nástupy.
1: Aktuálně se pracuje také na nových tratích a jejich prodloužení do nových lokalit.
2: Třeba jedna z těch tramvajových tratí, o které se zatím moc nemluví, ale přinese významné zlepšení jak obsluhy, tak vlastně i toho propojení systému, je tramvajová trať, která propojí Vršovice, respektive ulici Vršovickou a Želivského přes fakultní nemocnici Královské Vinohrady. To znamená, nejenom, že propojí ty dva tramvajové úseky mezi sebou, ale zároveň i přinese přímou obsluhu a zlepšení dostupnosti této nemocnice. A nedávno schválený metropolitní plán má ve svém záběru možnost rozvoje až o dalších 100 kilometrů.
1: Jak by mohla vypadat ta tramvajová síť za 15 let nebo jaké linky mají Pražané v oblibě? Celé povídání najdete na našem webu v podcastu City Drive. Další vydání za týden. Většinou polojasná, skoro jasná obloha, k ránu začne přibývat a mraku, ochladí se na 12 až 10 stupňů, na okrajích metropole dokonce až na 8. Zítra nás čeká většinou oblačný, polojasný pátek, přidat se může slabá přehánka nebo déšť, teploty 20 až 22 stupňů a během dne mírný jihozápadní vítr.
0: Práce končí, život začíná. Jdeme na to, Praho. Odpolední show Hit Rádia City s Dominikem Bršanským a Vincentem Navrátilem.
3: Dneska zase trojboj. 3 minuty po třetí, 4 minuty po čtvrté jsme měli a teď 5 minut po pátý. Yeah. Dobrý.
4: Co takhle naplánovali?
3: No, ne, bohužel.
4: To je náhoda.
3: To je velká náhoda.
4: No, neříkej, nic není náhoda, všechno je plánovaný.
3: Všechno tak má být, všechno je na vás naplánovaný, ale jediný, co tady nevíme vždycky, kdo takhle při čtvrtku se podívá na Vltavu, třeba s partou přátel nebo svojí milou.
4: Přátelé, máme zase neuvěřitelnou možnost rozdat si to v té nejlegendárnější hře, ve hře, jak se tomu říká, lodě?
3: Lodě!
4: No?
3: Budete potápět lodičky, ale my vám za chvilku řekneme. Zatím buďte u telefonu, koho pošlem na Vltavu, kterou milujeme.
4: Romantika.
0: Hit Radio City.

0: máme 17 hodin, 12 minut k tomu a my si prostě nedáme říct Dominik Vincent na Hydrádiu City a zas vám něco jdeme rozdávat. Pošleme vás na Vltavu, kterou oba s Vincentem samozřejmě milujeme.
1: To je naše takový mateřský mléko, bych se dovolil říct. My jsme z toho oba dva pili. Přátelé, není dobrý z toho pít, je dobrý potom jezdit. Jo? To jsme se naučili my s Domčou dobrovolně.
0: A že tam toho jezdí hodně, protože bez lodí si Vltavu nechceme ani představit, ona je to fakt romantika. Někoho z vás na jednu z nich dostanem, říkám.
1: Prague Boats.
0: Prague Boat, tady máme každý čtvrtek ve stejný čas. A co pro to udělat?
1: Stačí si s náma teďkonc zahrát hru. Dáme si lodě. To znáte, vy řeknete třeba A1 a já vám řeknu, jestli potopena nebo ne. Teď nevím, jestli jsem vám poradil, tak neříkejte A1, nebo řekněte, nebo to byla teďkonce jako rada. Každopádně, když dokážete naší loď potopit, tak vyhrajete obědovou platbu pro 4. Počkej, plavbu, já jsem řekl obědovou platbu.
0: Nebudete platit nic.
1: To zadarčo, zadarčo není slovo. Přátelé, 2 hodiny na Vltavě, bufet, živá hudba k tomu, oběd s výhledem na celou Prahu, místo v obyčejný hospody za rohem. To zní krásně, ne?
0: Před sebou si teda představte čtverečkovaný papír, Vincent zatím postaví loď, vy mu ji potopíte.
1: Já už ji mám postavenou. Kam mají volat nebo psát SMSky?
0: Pište 777-937-777. Ještě, že ty stoly jsou docela vysoký.
1: A co píšou?
0: Píšou Prague Boats.
1: Tak jo, pište Prague Boats. 777-937-777.
0: A než se vrhneme na hru...
1: My jsme moderátorský duo a la Zásah, anebo možná Potopena.
0: Blunk. Za chvilku hrajem, pište.
2: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co ne.

0: Ja, už sme vybrali. Není co niekto z Liberce, jestli Libercem teče řeka, nevíme. Pošlem vás Prák Boat niekam ven, přímo na Vltavu. Blum, blum,
1: blum, blum. Jestli chceš bluňk, tak teď volej nám a ja ti oběd zadarmo i kodám.
0: Vy nemusíte, ja už jsem volal tentokrát Monči. Ahoj Moniko.
2: Ahoj.
0: Bylo to hezké, děkujeme.
1: Ty se ani nepoznala, že už skončila písnička, viď?
2: Tohle je prostě největší hit.
1: No, ale to je náš hit. My ti tady...
0: Tohle
1: je největší hit. Tady to vlastně byl první hitmaker v českých hitparádách. A ty máš teďkom možnost projet se po tý jeho říčce. Jseš připravena, máš nabitý svůj kanon?
2: No tak rozhodně.
0: Hrála jsi lodě někdy?
2: Jako dítě naposledy.
1: Tak poslouchej, A3 až, počkej, jakože A až 3 až ABC 1, 2, 3.
0: 1, 2, 3, já ABC. Jsem,
1: já jsem to očividně nikdy nehrál. Hele, a s kým tam půjdeš na jídlo?
2: Se svým snoubencem.
1: Ty máš snoubence? A kde jsi poklekl?
2: Ještě jednou, kde?
1: Kde jsi poklekl?
2: Na koncertě v Ohnoutu.
1: Hezky, tak to asi už
0: můžete víme. Můžete přestat s těmi dvojsmysly v dnešním vysílání,
1: ano, přesně,
0: už.
1: My se snažíme tedy dělat normální, hezký, slušný rádio.
0: A protože máš snoubence, začněte rovnou hrát, jo?
1: Jdeme už
0: to vezmeme rychle.
1: Nabíjej a střílej.
2: Tak já zkusím B2.
1: To není vtipný, když to strefíš na první ránu.
0: No nekecej! Moniko, gratulujem!
2: Je to tam.
1: To mě nebaví.
0: Fantastický zážitek z Prague Boats. Vyhrála si obědovou plavbu pro 4, což znamená...
1: Že potřebujete ještě 2?
2: No pecka, tak my vezmeme kamarády, který nám jdou za 3.
1: Tak jo, ale já si myslím, měla si možnost vzít nás, strefila jsi to na první ránu, ani si to se mnou nezahrála, vypni, rozluč se s ní.
0: Ani si to se mnou, no radši čau, mě se krásně.
1: Užij si vohnouty.
0: A zůstaň mi na telefonu ještě, jo? Monika, dneska příští čtvrtek uvidíme, koho pošle na Vltavu, na katamarán nebo na večeři pro 2.
1: Já si počkám, až ta Monča bude plavit a vezmu si svůj kanon.
0: Proč tady mám znova tuhle písničku takhle nakonec?
1: To nemůžeme dát krámu sobě.
0: Ne, jo, dobrý.
3: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Máme příležitost. Hele, jdem se ukázat.
5: Já bych tam si vidět nechtěla, Michal.
3: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
6: Velkolepě.
3: Natočím to.
6: No tak všechno velkolepě.
1: Všechno velkolepě.
3: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské hit rádio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.
7: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Datart uvádí Dny Merien.
11: Dny Merien, jo.
10: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
11: No to je sen.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou

0: soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zamíchej.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Vaše Hit Radio City. Mám nějak potichu sluchátka, doufám, že vy nás máte na desítku. Je tady Vincent a taky Dominik. Hezké, stále ještě odpoledne, za chvilku půl.
1: Hele, Domčo a milí posluchači, teď konce je hodně lidí zmatených ohledně toho, s čím přichází Apple. Patříš mezi ně?
0: Já jsem zmatený, co se týče té cenovky, to už jsme tady řešili.
1: Ano, ale teď konce přišla dokonce i jedna funkce, která je velmi zvláštní. Apple přišel s funkcí, která vám umožní na 12 hodin skrýt svou sdílenou polohu, aby to ten druhý nezjistil.
0: Jenom na 12 hodin.
1: Ale vem si, to je prostě zvláštní.
0: Sdílení polohy ve vztahu?
1: Jako co, no ale to, že vlastně, co je víc podezřelý, že se pohybuješ na podezřelém místě a nemůže si prostě si to vypnul.
0: To je náhoda, že se to najednou vyplo. Právě neupozorňovat radši na toho, když svítí vaše sdílená poloha v nějaký lokaci, růžová broskvička, jdete kolem.
1: Já chci vidět jako ty výmluvy, víš, když Máčko, proč jsi včera vypl jako polohu? No, víš, po mně jdou.
0: Prostě chodíš.
1: Oni po mně jdou a já jsem se bál, že mě dostanou, takže jsem si to vypnul. A nebo můžu říct, já jsem ti kupoval dárek a nechtěl jsem, aby si zjistila, kde. To je dobrý.
0: Tak ale vidíte, máme výmluvu ještě předtím, než je kauza.
1: Ono to není tak těžký, očividně. Já bych byl dobrý nevěrník. Škoda, že jsem věrný a že ani nejsem ve zrácích.
0: Já bych byl dobrý gay, škoda, že jsem ty vole na ženský.
1: Hele, Domčo, nechval dne před večerem.
0: Ty.
1: Ne, říká se, neříkej hop, dokud neskusíš. Ne, neskočíš.
0: Další hit.

0: Linkin Park na Hit Radio City. Blíží se 6:15 a taky...
1: Vánoce!
2: Zvoní rolničky?
1: Ano, ne, kecám. Vánoce se sice blíží, ale my rozdáváme dárky dřív.
2: Zvoní Hit Radio City. Co, jak a kdy? Tři otázky, které si musí položit každý správný posluchač tohohle rádia. A já na všechny odpovím, co? Hit Radio rozdává peníze a skvělou náladu každý ráno. Víte jak? Stačí otevřít dveře a my vám dáme prachy, rozdáváme 100 000 korun.
1: Příští týden 50 000 a to v pátek, přátelé.
2: Počkej, chceš mi říct, že stačí jenom slyšet...
1: 70?
2: 70 stačí slyšet zvonění, otevřít dveře a dostat prachy?
1: Představujte si, přátelé, jak tolik domácností najednou v jednu chvíli v 70 každý všední den otevře dveře.
2: A tu jednu obšťastníme příští pátek za 50 000 a zítra 6 000. No co?
1: Že občasníme tu paní za 50 a potom za 6, takže budeme unavení.
2: No, tak ale ta za těch 6 to bude mít vlastně takový jako horší, ať s tím počítám.

super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Rádia

0: Cizí zeď a One Man Show Foundation. To je jakože charita, že jo? To máme možná k těm zrádcům. Viděl jsem tam vlastně včera někoho v tričku zrádců, protože za stejnými projekty jako zrádci a Kazma stál kdo? Markus Kruk i odpoledne byl u nás, že? Pamatuješ?
1: Nás dneska jako režíroval?
0: No, to by vypadalo trošku jinak občas, ale...
1: Co, dovol, vy vypadáme, jako kdyby to dělal Markus Kruk. A ještě se neřeklo, že to byl vtip.
0: Právě, teď jako jsou všichni zmatení.
1: Ano.
0: Z toho něco bude, si
1: říká. Něco bude. Hele, dneska ještě bych něco chtěl udělat, než skončíme.
0: Tak jo.
1: Chtěl bych popřát Naděždě.
0: Má tam má svátek. Včera Ludmila, samý superholky.
1: No, to jsou bombačíči.
0: Doufám, že nás obě poslouchají a zdravíme i ty ostatní. Přátelé, zítra.
1: A holky, pamatujte, čtvrtek je tam krtek.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu. Asi.

0: Zlepši si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Na kolonu narazíte na Pražském okruhu na výjezdu na D1 a pokračujete až po Mirošovice. Komplikace jsou v Bubeneckém, ale také Letenském tunelu a jeho okolí a v centru metropole. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Energie znovu zdražují, ceny plynu a elektřiny na světových burzách výrazně rostou a postupně se to promítá také do nabídek českých dodavatelů. Jak by se mohly domácnosti před dalším růstem cen chránit, nastíní ekonom Lukáš Kovanda.
4: V tuto chvíli lze doporučit domácnostem, kterým například končí fixace, aby zvážili další fixaci na ideálně 2 roky, a i ty domácnosti, které vlastně mají třeba smlouvu na dobu neurčitou, také by mohly zvážit fixování.
2: Podle odborníků se vyplatí nabídky porovnat a při fixaci zvážit nejen cenu, ale také délku smlouvy a podmínky jejího ukončení. Prezident Petr Pavel podle očekávání vetoval spornou novelu, kterou ho chce vládní koalice připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Prezident poukazuje na to, že kompetenci svěřuje hlavě státu ústava a není možné mu ji jen tak odebrat. Loni se vytřídilo rekordních 770 tun léčiv. Přesto je každý pátý Čech hází do koše. Projekt Nevyhazuj léky zároveň připomíná, že pozornost si zaslouží také domácí lékárnička. To bychom...
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
2: Během noci oblačno, místy mlhy, k ránu ranní teploty 12 až 7 stupňů, v údolích kolem 5. Pátek polojasno až oblačno, na západě lokálně slabý déšť nebo přehánky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty pro pátek 18 až 23 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 12 a mírný západní vítr.
5: 18. hodina odbyla, znamená to, že startujeme čerstvé vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi, hezký čtvrtek přeju.

Fantastický návrat do roku 1988. Ve velkém stylu jsme otevřeli dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Fancy, Flames of Love. To nejlepší z 80., 90. a i ty největší hity milénia vám budeme hrát až do 21. večerní. Teď Eminem, Dream.

Tak to je velká romantika, taky na tuhle strunu jsme zadrnkali na Hit Radio. Mariah Carey, Hero. Tohle je čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic, dnes s datem 17. září. A takhle budeme pokračovat v těch dalších minutách. To nejlepší z 80. 90. a milénia hrajeme až do 21. večerní. Eric Clapton, Tears in Heaven, a nebo tady Michael Jackson, Beat It. I to pro vás máme připravené do příštích minut, tak užívejte čtvrtek.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
1: Já se musím přiznat, já mám v garáži, už to skoro u stropu, tak zacvakaný ty kelímky z festáku do sebe, jo. Měří to třeba 2,5 metru a prostě jsou tam a nejsou ani vymytý, prostě to tam.
2: To je největší kýč mít doma tyhle ty kelímky z fotbalových stadionů, koncertů, jako budu mít na památku.
1: Takový jsem já.
3: A tamhle jsou dveře, Fílo.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Blue Cantrell, Hit 'em Up Style. Rok 2001, obrovský hit, který Blue vystřelil mezi největší hvězdy R&B. A jestli jste u toho tehdy byli, možná si právě teď říkáte, kam těch 25 let zmizelo. Ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. Otočíme teď volant úplně jinam. Z amerického R&B rovnou do Manchesteru a do 90. Oasis. Don't Look Back in Anger vyšlo v roce 1995 na slavném albu What's the Story Morning Glory. A jedna zajímavost, hlavní vokál tam tehdy nespíval Liam Gallagher, jak by možná člověk čekal, ale jeho bratr Noel. A právě tahle písnička se postupně stala jedním z největších koncertních momentů Oasis. Jakmile zazní první tóny, tisíce lidí zpívají společně. Tak i vy.

Came In, Each Time You Break My Heart. I tohle je čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Vracíme se zpátky do minulosti, nacházíme to nejlepší z našeho hudebního archivu, no a připomeneme i tuhle legendu. Něco pro rockery, řízneme do kytar Guns N' Roses, legendární skupina, která stojí za hitem Knockin' on Heaven's Door. Pochopitelně v jejich podání je to cover, ale velmi úspěšný, tak vám ho rádi připomeneme na Hit Rádiu. Pokračovat do konce hodiny budeme třeba ještě s Junior Senior, Move Your Feet, i s tím můžete počítat.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: a pečeně bez kosti kilo za 74,90 a máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
2: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Nejlepší z 80. 90. a milénia hraje hudební speciál Hit Radio Classic. Pokračujeme v něm právě teď. Michal Pospíchal s vámi, hezký čtvrtek.

Scorpions s hitem White Dove. Taky takhle zní čtvrtek na Hitrádiu. Mimochodem, Scorpions nejsou originální autoři. Písničku nahráli jako svou verzi skladby When the Children Cry od americké kapely White Lion. Původní hardrockovou energii ale přetavili do mnohem klidnější a emotivnější podoby. A přesně takový je i tenhle večer. Chvíli rock, chvíli nostalgie a teď přichází pořádná filmová klasika. Píše se rok 1987, na plátnech se objevuje film Dirty Dancing a z písničky, která měla být původně jenom součástí soundtracku, se stává jeden z největších filmových hitů všech dob. Bill Medley a Jennifer Warnes, The Time of My Life. Jojo, samozřejmě ten slavný závěr filmu, to určitě vzpomínáte. Tenhle song už dneska snad ani nejde neslyšet, aniž by si člověk nepředstavil taneční parket a Patrika Swayzeho a Jennifer Grey. Takže teď je trocha romantiky, trochu osmdesátek a hlavně pořádná dávka nostalgie. Tak hlasitost je doprava. Mill Medley, Jennifer Warnes, The Time of My Life na Hit Radio právě teď. V hudebním speciálu Hit Radio Classic.

Tohle jsou U96, Club Bizarre. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Pokud jste po dnešku už cítili nějakou tu únavu, tak věřím, že tohle vám vrátí krev zpátky do žil. Evanescence to rozjedou Féteru Hit Radio. Bring me to life. Pořádný hudební nářez. Tak už takhle vám za chvilku na Hit Radio budeme hrát. I DJ Bobo se přihlásí o slovo, i s tím můžete počítat.

Železný čtvrtek, Somebody Dance With Me. Rok 1992, taneční parkety, barevná světla a DJ Bobo, který se postupně stal jednou z nejvýraznějších tváří evropského dance popu. A tenhle song, ten odstartoval jeho velkou mezinárodní jízdu. Z devadesátek se vrátíme ještě o pár let zpátky až do roku 1983. Spandau Ballet a jejich True, písnička, která zní, jako kdyby byla stvořena pro večer, kdy trošku zvolníte, necháte všechno kolem sebe být a jenom si užíváte tu hezkou melodii. Pohoda, co? Tak doufám, že tohle vám vyladí náladu. Posloucháte Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic až do 21. večerní. Hrajeme to nejlepší z 80., 90. a taky výběr hitů milénia. Tak hlasitost pořádně doprava.

0: Martin Krause, Accidentally in Love. Objevila se v roce 2004 ve filmu Shrek 2 a kapela ji původně napsala přímo jako soundtrack. Právě díky tomu se z ní stal obrovský hit i mimo fanouškovskou základny Counting Crows. Na Hit Radio pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Máme pro vás i tuhle fantastickou věc. O taneční euforii se postarí Shape Shifters s hitem Lola Slim. Písnička, která stojí je na motivu slavné písně Barryho Whitea Let the Music Play. I tohle pro vás máme pro lepší náladu a ten nejlepší večer.
1: Hit Radio.

Mě 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Tohle je legendární Richie Povery, Mama Maria. To jsme hráli na Hitrádiu. 20. hodina se blíží, posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic. I v té příští hodině budeme pokračovat výběrem toho nejlepšího z minulosti.
1: Hitrádio. Hitrádio. Everybody get up.

0: Hit Radio City.
1: Understand?

Další skvělá vzpomínka na 90. Eurodance, R&B, první diskotéky a kazety, které se přetáčely tuškou. Prostě éra, která měla svůj vlastní zvuk. A ten teď je připomínáme na Hitrádiu v hudebním speciálu Hitrádio Klasik. Teď jedna jednoduchá otázka. Ne, alebo ano. Přesouváme se na Slovensko, vysílání přebírají No Name, kapela z Košic, která se během let stala jedním z významných jmen československé hudební scény. Ne, alebo ano. Právě tahle písnička krásně ukazuje, proč jejich hity tak dobře fungují. Jednoduchý příběh, chytlavý refren a text, ve kterém se může poznat snad úplně každý. Tak si to pojďme teď pořádně užít.

0: Diana King, hitem Shy Guy, rok 1995, Jamaika, reggae, pop a refrén, který se tehdy dostal do hlavy snad každého z nás. Vzpomínali jsme na Hit Rádiu. Diana King se díky tomuhle songu výrazně prosadila taky mimo Karibik a Shy Guy se objevil i na soundtracku k filmu Bad Boys, tedy Mizerové, s Willem Smithem a Martinem Lawrencem. Takže pořádná dávka devadesátek. A teď uděláme skok o pár let dál. Eurythmics, tedy Annie Leno a Dave Stewart, v roce 1999 se dali znovu dohromady a výsledkem bylo album Peace. Právě z něj pochází skladba I Saved the World Today. Trochu melancholie, trochu naděje a typický zvuk Eurythmics. Tohle budeme hrát už za chvilku.
1: Hit Radio.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Hit Radio.

Tohle je rodinná kapela, kde zpívali snad úplně všichni. Jasně, poznali jste Kelly Family, I Can't Help Myself, jsme vám hráli na Hit Radio. Teď přidáme trochu taneční energie, přesouváme se do roku 1997, přichází Dario G, Dream to Me. A možná znáte i v trochu jiné podobě, skladba vychází z melodie slavné Children od Roberta Milese a Dario G ji proměnili v další výrazný taneční hit. Takže zasínáme světla a jdeme na parket.

Návrat do 80. Hladíte hudební speciál Hit Radio Classic, hrál Paul Young, Love of the Common People. Z britského popu rovnou domů do Česka k pořádné kytaře, pivu a hlavně k pohodě. Kabáta jich pohoda, písnička, která už svým názvem říká vlastně úplně všechno. Takže jestli jste dneska měli den, kdy toho bylo až moc, teď už víte, co potřebujete. Kabát bude hrát na Hit Radio za chvíli.

hudební projekt Miami Sound Machine a Gloria Estefan Dr. Beat. Poslední písnička dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Víc se nám do něj proto čtvrteční vydání nevejde, ale to nevadí, nezoufejte, zítra budeme zpátky zase s nabídkou toho nejlepšího z 80. 90. a výběr hitu Millennia tradičně od 18 hodin, tak jak jste zvyklí. Tak užívejte čtvrteční večer s datem 17. září a taky s dalšími hity Hit Radia. Do další hodiny Naughty Boy, Sam Smith, Lalala, taky Rembrandt's I'll Be There For You, to znáte ze seriálu Přátelé, a do třetice slíbíme třeba Teddyho Swimse Lose Control. I to všechno pro vás máme. Do dalších minut.